vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: a uhlavně mi voní dým.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den, další osobností v našem speciálu Desky pásky vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, ten novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, dýť byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný. Tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a dej ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ty? Ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše a tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně. No uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě po tajmu, to je důležité si připomenout, po tajmu učil hrát na trubku.
1: No protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček po tajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byl obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne, na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola. A hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: o svý serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizvali i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. A no tak byl jsem přitom, ta muzika, ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá. Tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě si rozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Bačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Bačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sběroch. No a to já jsem i po mnoha letech potom nahrál se soprán saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z Police odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ
1: no,
0: si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký, Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil, Vlach, prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak se mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Taková nebyla mezi náma, opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešní

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak ty mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No jo, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem, oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží, pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopadne, panové. Jde vás Petr Zerhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju takže, vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
5: jdeme hřbitov, na hřbitov
3: a jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale zeď hřbitova,
9: no,
10: to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to
9: no,
10: tam
9: no,
10: používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba?
5: Ne.
3: Jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou?
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný. Ne, nebo v Třebíči je nádherné, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje.
5: To zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti.
5: A ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země,
2: a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mladší jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaní, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz, to všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem, vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miroslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují, koho teď máme, tedy na lince 731 800 900.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četrodospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nashledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdkář trochu. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: O, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No, vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou. No,
7: no
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Či Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde ne. Nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka.
3: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrkavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdonek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že mýval krásné příběhy se Sedlíkem a Sabinkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100. No,
7: tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: Prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Řidiči ode dneška neprojedou ulicí na Roudné v Plzni. Tachov pro turisty nově otevřel dvě hradební věže. Do Česka přiletěl první ze dvou letounů Embraer. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné úterní ráno. Zprávy pro vás má Petra Broučková. V Plzni bude ode dneška uzavřená ulice na Roudné, kde začíná rekonstrukce. Jedná se o asi kilometrový úsek od okružní křižovatky na Roudné na Sudech Jateční až k zastávce v Ráji. Hromadnou dopravu uzavírka neomezí. Město za opravy zaplatí téměř 3,5 milionu korun. Ulice rekonstrukci nutně potřebuje, vysvětlila mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková.
2: Stav vozovky v ulici na Roudné je zanedbaný a po celé ploše jsou deformace. Její kompletní rekonstrukce je proto nutná. Stavební práce jsme odkládali na letní měsíce, kdy nebývá tato ulice tolik zatížena dopravou. O uzavření ulice budeme řidiče včas informovat na předcházejících křižovatkách, aby mohli zvolit pro ně výhodnou objízdnou trasu.
0: Během oprav dělníci vozovku ve zhruba půlkilometrovém úseku ulice na Roudné rozšíří zhruba o půl metru. Práce potrvají do 7. srpna. Turisti v Tachově můžou letos v létě nově vystoupat na dvě hradební věže. Ty jsou součástí jednoho z nejvíc zachovalých středověkých městských opevnění v Česku. Vedení města letos rozhodlo, že dvě věže budou během hlavní turistické sezony volně přístupné jako vyhlídky. Jak upřesnila tachovská radní Petra Tikalová ze Sdružení za lepší Tachov, věže jsou otevřené denně od 10 do 17 hodin.
3: Hradební věže a vůbec hradby jako takové jsou pro mě opravdu takový velký symbol Tachova. My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. A letos jsme teda konečně rozhodli, že je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
0: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim, dodání se ale na žádost brazilského dodavatele posunulo. V Ankaře dnes začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v Alianci. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Přehráli Portugalsko 1-0. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále bude Belgie, která vyhrála nad Spojenými státy 4-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer oblačnosti přibyde, ke konci dne se mohou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Povane mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 42. kilometru u Kařezu ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Petra Broučková s pravodajskou relací zakončila 5 minut po 5. hodině. Společně vám přejeme hezké úterý. Dneska je 7. července 2026. Amfiteátr Bludník, srdce Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, nejspíš půjde k zemi. Podle posudku statiků vydrží železobetonová konstrukce ze 60. let minulého století už jenom několik let. To je téma, které otevřeme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Je lepší jet na dovolenou v Čechách nebo k moři?
1: Je lepší jet k moři, protože tam v cizině třeba uvidíš jiný věci než u nás v České republice.
2: Je dobrý jet k moři i v Čechách. Oboje je fajn.
3: Je lepší jet na dovolenou k moři, protože je to lepší.
4: Lepší je jet k moři, protože tam je jiných věcích než tady v Čechách.
5: Je lepší jít k moři, protože třeba v České republice už všechno znáš.

0: Jsme tady pro vás, Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno, máme 5 hodin a skoro 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer oblačnosti přibude, ke konci dne se můžou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty je mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Povane mírný, později severozápadní vítr, a to s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická zátěž vysoká na stupni číslo 3.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 5:20, amfiteátr Bludník v zámeckém parku ve Strážnici na Hodonínsku nejspíš čeká kompletní přestavba. Na pódiu se tam při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa. Jenom letos je sledovalo 30 tisíc lidí. Železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit nebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr, zhruba za 200 milionů korun.
2: Největší problém je v tom, že ten stadion má už za sebou půl století. Byl postavený v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
3: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let. Se sanací možná díl.
2: Všechny ty betonářské práce se prováděly přímo tam, kde on je. Při takovéto stylu práce se neubráníte tomu, že ne vždycky ty armatury úplně přesně umístíte, někdy se vám dotknou toho bednění a potom, když prostě praskne ta horní slupka toho betonu vlivem povětrnosti, vlhkosti, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton a to je právě největší problém této stavby.
3: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
2: Vzhled se v zásadě nezmění. Trošku chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný nebo jeho část mohla být využívána celoročně. To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
3: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
2: Můžeme se do ní pustit teprve v chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené, aby jsme se do toho mohli pustit. Potom už to bude prostě otázka 2-3 let zbourat, postavit nové.
3: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
4: Musíme něco udělat s amfiteátrem, který se jmenuje Bludník. A co se stane? Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun. Protože podpora lidového umění a folkloru je pro mě a pro naši vládu priorita.
3: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni dnes začne kompletní oprava ulice Na Roudné. Jedná se o zhruba kilometrový úsek od okružní křižovatky Na Roudné na Sudech, Jateční až k zastávce v Ráji. Hromadnou dopravu uzavírka neomezí. Pro řidiče je značená objízdná trasa. Město za opravy zaplatí téměř 3,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí magistrátu Barbora Hájková. Návštěvníci Karlovarského festivalu dnes mohou vidět reprízu světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Začne v 10:30 večer a nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal. Drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů, uvedl režisér David Zaorálek. Při cestě na šumavské jezero Laka čekají dnes turisty komplikace. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek a omezení platí pro pěší i cyklisty. Podle informací Národního parku Šumava se lidé můžou úseku vyhnout po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku a napojením na červenou trasu u křižovatky Vodní kanál. Pro víc než tisícovku středoškoláků dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Na fotbalovém mistrovství světa Španělsko porazilo Portugalsko 1-0 a Belgie vyhrála nad Spojenými státy 4-1. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev ovládl první dva sety. Ve třetí sadě je to 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno. Odpoledne oblačnosti přibyde, večer se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 42. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V seriálu Příběhy nejen šumavské se za pár minut vrátíme do května roku 1949. Parta mladých lidí se tenkrát rozhodla emigrovat ukradenými letadly. Ale ten příběh nemá dobrý konec. Počkejte si na veškeré podrobnosti.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno, v 5 hodin a 40 minut. Československo jen rok a čtvrt po komunistickém puči v únoru 1948. Skupina mladých lidí chce utéct z už nesvobodné vlasti a tak připraví plán. Je v něm zahrnuto přepadení letiště, krádež letadel a následný přelet přes hranice na západ. Jenže se to zvrtne hned na začátku a celý příběh vyvrcholí na Šumavě. Klidně by to mohl být námět na hollywoodský film. Poslechněte si víc od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Vlastimil Klenovský, Zdeněk Mikš, Jan Horníček, Miroslav Nový a Jaroslav Valášek byli v roce 1946 sotva 20letí čerství posluchači Letecké vojenské akademie v Hradci Králové. Jenže před Vánoci roku 1948 byli z důvodu státní nespolehlivosti z akademie vyhozeni.
3: Všichni byli převeleni k pomocnému leteckému vojenskému útvaru ve Vysokém Mýtě, kde vyčkávali na konečné kádrové rozhodnutí ministerstva obrany. A to byl pro ně ten poslední důvod k rozhodnutí utéct na západ.
2: Vlastimil Klenovský, už jako civilista, nastoupil na pozici mechanika do tehdejšího národního podniku Let v Chocni. Velmi rychle se seznámil s poměry na podnikovém letišti a společně s Janem Horníčkem začali osnovat plány na přepadení ostrahy letiště a následnou krádež letadel, kterými by se dostali do Německa.
3: Na začátku května 1949 byl plán na světě. Chtěli přerušit telefonní vedení z letiště pod pohrůžkou pistolí odzbrojit a spoutat dva strážící policisty a s dvěma letouny typu Sokol vzlétnout a letět směr Frankfurt nad Mohanem.
2: Pětici mladíků doplnila přítelkyně jednoho z nich, 18-letá studentka konzervatoře Heda Prokopová z Brna. Ta měla 12. května krátce před půlnocí celou akci na letišti v Chocni spustit, jenže nic nevycházelo už na samém začátku.
3: Dívka nebyla tam, kde měla být a navíc jeden policista, který měl obcházet letiště, seděl v jednom zaparkovaném letounu, kde jedl řízek s chlebem. Na řadu tak přišla dost nebezpečná improvizace.
2: Svačícího policistu dva mladíci překvapili a při tahanici o jeho pušku vyšla rána, která policistu zranila na ruce. I díky tomu policistu přemohli a zajali i druhého strážného. Zraněnému policistovi, ještě před svázáním, ošetřili zranění a kvůli údajné bolesti mu pouta trochu povolili. To ale neměli dělat.
3: Pět mladíků a slečna vytlačili dvě letadla Sokol z hangárů a rozesadili se do nich. Mezitím se zraněnému policistovi podařilo osvobodit spout. Sebral pohozenou pušku a běžel k nejbližšímu letadlu. Tam seděli Vlastimil Klenovský a Heda Prokopová, které dvěma výstřely z pušky na místě zabil. A třetího Zdeňka Mikše těžce zranil.
2: Posádce druhého letounu se podařilo vzlétnout a nabrali směr Sušice. Jenže nízká základna mraků je donutila letět při zemi a u obce Suchá nedaleko Hlavňovic u Sušice je překvapil zvedající se svah. Při manévru zavadili křídlem o zem a letadlo havarovalo. Dva členové posádky utrpěli zlomeniny ruky a nohy a třetí z nich vyvázel bez zranění.
3: Nezraněný Jan Horníček a Jaroslav Valášek se zlomenou rukou se s pomocí místních vydali směrem k hranicím. Ale u Staré Hutě mezi Keply a Zhůřím i jejich cesta skončila zatčením.
2: Dva z šesti mladých uprchlíků zaplatili za svůj sen o svobodě cenu nejvyšší. Zbylí čtyři dostali tresty odnětí svobody od 30 let až po doživotí. V roce 1962 je z kriminálu dostala amnestie. Skoro tři čtvrtě roku strávili za Mřížemi také lidé z obce Suchá za napomáhání k přechodu hranice. A policista, který zavraždil 18-letou dívku a jejího 22-letého přítele, po povinném prošetření byl převelen na vyšší post.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čeká nás větrný den s letními teplotami. Detaily si pojďte poslechnout v 5 hodin a 46 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno, v jižní polovině kraje zpočátku přechodně až polojasno, během dne začne oblačnosti od severu přibývat a později večer se můžou zejména v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia, připojí se mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, odpoledne místy s nárazy kolem 15, což je rychlost kolem 55 km hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě 9 minut a bude tady 6. hodina.
1: Tipy pro volný čas.
0: V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích startují prázdninové dílny na zámku. Dneska v rámci loutkohraní můžete objevit kouzlo loutek. Program začíná vždy v 10 a ve 14 hodin a je vhodný pro děti od 2 let. V pavilonu Skla Klatovy, jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letní výstava nazvaná Smart Glass potrvá do 22. září. V klášteře Kladruby pokračují do 11. července benediktínské dny. Netradiční prohlídky jsou naplánované vždy v 8, v 9, v 10 a také v 11 večer. Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zve na výstavu s názvem Spolu mezi světy. K prohlédnutí je kresba, keramika a malba. Výstava potrvá do 26. července. Festival nového cirkusu Žonglobalizace nabídne od 16 hodin v Mlýnské Strouze v Plzni workshop žonglování. Od 18 hodin pak zve na stejné místo na představení s názvem Ahoj. A v závěru dne pak na Mlýnskou Strouhu rozezní od 19 hodin elektronická hudba. V zámecké konírně v Chanovicích uvidíte výstavu Souznění paličkované krajky a fotografie. Výstava je přístupná do 2. srpna.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Dobírka je pro e-shopy ztrátová, někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. Město Rokycany upravilo okolí turistické rozhledny na kotly. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
4: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
5: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
4: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
6: Jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
4: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Ocelová rozhledna na kotli u Rokycan vstoupila do 12. turistické sezony. Po nedávné prořezávce vzrostlých stromů kvůli výhledu tam vyměnili i odpadkové koše. Pokračuje mluvčí města Rokycany Andrea Moravcová.
7: Těší nás, že většina návštěvníků se chová ohleduplně a dodržuje jednoduché pravidlo. Co si přineseš, to si také odnes. Přesto jsme obnovili 6 odpadkových košů a zároveň sjednotili jejich vzhled, aby okolí rozhledny zůstalo čisté, upravené a příjemné pro všechny, kteří sem zavítají.
3: Dva nové prohlídkové okruhy nabízí návštěvníkům zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Se 142 pokoji je údajně největším soukromým zámkem v Česku. Romantický zámek loni na jaře koupili lázně Poděbrady a od loňského června byl poprvé po letech otevřen pro turisty, uvedl umělecký ředitel Vojtěch Odcházel. Zámecký komplex má opravená 2 ze 3 křídel. V Kyjevě dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce.
8: Sport.
3: Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první 2 sety, kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve 3. sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak v osmifinále turnaje v Londýně končí. Belgičance Mertensové podlehla 2x 4-6.
1: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a později večer se mohou místy objevit přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Povane mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 19 mezi obcemi Vlkov a Nezvěstice na jižním Plzeňsku havarovalo auto mimo komunikaci. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Příjemné úterní ráno vám přejeme, máme skoro 5 minut po 6 hodině. Přestože panuje letní počasí, za chvilku se trochu schladíme, a to díky běžeckému lyžování. Závodnice Sportklubu Plzeň Adéla Nováková oznámila, že uplynulá sezóna byla její poslední a rozhodla se ukončit kariéru.
11: A stále u lyžování chci zůstat, ale už jako sportovec, který má rád sport a který má rád lyžování, trénuji teď malé dětičky a chci být furt jako jednou nohou součást určitě téhle velké skupiny lidí a téhle bubliny, kterou mám ráda, ale už se aktivně nebudu zúčastnit závodu jako reprezentant.
10: Dejte nám chviličku, uslyšíte víc a počkejte si i na kalendárium.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Oblačno až skoro zataženo, teploty od 15 do 19 stupňů Celsia. Takovou vizitku zatím do regionu poslalo dnešní počasí. Jaký další vývoj dneska čekat, řekneme za chvilku.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.
0: Loni na přehlídce v Cannes a následně v Karlových Varech slavila úspěch s road movie Caravan. Letos v lázeňském městě představuje historické drama Pramen. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček, Aňa Geislerová, promluví o své zatím poslední náročné roli. Naším dalším festivalovým hostem bude dnes po 10. hodině. Tak si rozhovor poslechněte. Teď máme 6 hodin a skoro 15 minut.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň i dneska v roli rádia vašeho kraje. Máme 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Ráno dopoledne bude oblačno, v jižní polovině kraje zpočátku přechodně až polojasno, během dne začne oblačnosti od severu přibývat a později večer se můžou zejména v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Připojí se mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čtyři čeští reprezentanti v běhu na lyžích ukončili po minulé sezóně kariéru. Mezi nimi také Vimperská a Adéla Nováková. Ta hájila barvy týmu Sportklub Plzeň a představila se třeba na světovém šampionátu v Planici, kde ve sprintu dvojic vybojovala před 3 lety 7. příčku. V 26 letech ale oznámila, že už další starty na mistrovství světa ani ve světovém poháru nepřidá. S Adélou Novákovou si o důvodech povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Vám je ale teprve 26 let, tak proč jste se rozhodla ukončit tu svou kariéru?
2: Na konci března jsem měla svůj poslední závod a rozhodla jsem se ukončit moji lyžařskou kariéru jako reprezentantka. A stále u lyžování chci zůstat, ale už jako sportovec, který má rád sport a který má rád lyžování, trénuji teď malé dětičky a chci být furt jako jednou nohou součást určitě téhle velké skupiny lidí a téhle bubliny, kterou mám ráda, ale už se aktivně nebudu zúčastnit závodu jako reprezentant. Ten důvod je jednoduchý a prostý. Už jsem prostě v sobě neměla takový ten drive, co ten sportovec potřebuje a už jsem tak nějak cítila, že je čas se přes tuhle kapitolu přenést a začít tu kapitolu jinou.
1: No, v tom českém lyžařském týmu jste nebyla jedinou, kdo ukončila kariéru. Můžeme připomenout Barbora Antošová, mezi muži Adam Fellner nebo výborný sprinter Ondřej Černý. Nemohlo trošku hrát roli to, že jste si tak nějak společně řekli, že už vás to nenaplňuje a skončíte? Neovlivnili se navzájem ty vaše konce kariér?
2: Ano, je to zajímavá skupinka lidí, co skončila a jsou to všechno moji velmi blízcí kamarádi. Je vlastně zajímavý, že já s Ondrou ani s Adamem jsem o tom konci kariéry vlastně nemluvila. S Bárou se přiznávám, že ano, to jsme jako velký kamarádky a bavili jsme se o tom během sezóny a je to určitě škoda, že nás končí takhle hodně, ale myslím si, že všichni jsme dospěli do nějakého věku a do nějakého jako stádia života, kdy už jsou pro nás ty priority jinde. Myslím si, že na tomhle rozhodnutí jsme se jako jednotně jako nepodíleli, že bychom se nějakým způsobem jako ovlivnili, ale každý tohle rozhodnutí udělal sám za sebe, za což jsem ráda, protože přece jenom by to byla škoda, kdyby se nějakým způsobem jsme se ovlivňovali, ale je to tak, že každý individuálně se rozhod a samozřejmě my jsme to společně oslavili ten konec a sešli jsme se vlastně na Mísečkách, kde jsme udělali jako závěrečnou oslavu těch našich kariér, což bylo jako krásný, ale zároveň i smutný, protože už vím, že teď s těma lidma, což pro mě byly už, myslím, že několik let vlastně ty nejbližší lidi, s kterými jsem se potkávala den co den, v každém měsíci, protože jsme spolu trénovali, tak teď ty naše jako životy se trošku oddálí, protože každý je z jiného místa, už se nepotkáváme, už vlastně to teď 3 měsíce a s těma lidma jsem se vlastně nepotkávala tak často, no.
1: Kariéra je u konce. Jaká vlastně byla? Končíte, jak jsme říkali, v 26. Něco jste stihla s lyžováním procestovat, něco zažít? Byly tam nějaké starty ve světovém poháru? Vyzkoušela jste si start na mistrovství světa? Tam asi největším úspěchem to 7. místo ve sprintu dvojic. Tak co bylo pro vás osobně tím nejhezčím v té vaší lyžařské běžkařské kariéře?
2: Takhle, když to říkáte, tak je to moc hezké a ten můj lyžařský život, když to řeknu, byl skvělej. Úplně teď jako rezonují ve mně výsledky, na který jsem jako moc pyšná a za který se jako sama sebe dokážu pochválit a jsou prostě krásný. Ale vlastně jako teď, když řeknu, tak ta cesta a na co jsem pyšná, není ten jako jeden výsledek, který bych tady jmenovala, ale je to to, že jsem jako se formovala jako člověk a že mi vlastně to lyžování dalo tolik, ať už jako lidí, nebo tolik zkušeností, disciplíny, sebedisciplíny, takový, nevím, jak to nazvat, jít si za svým, protože vlastně vždycky jsem si vytyčila jako na tu sezonu cíl, za kterým jsem si šla.
1: Říká bývalá česká reprezentantka v běhu na lyžích Adéla Nováková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj vybírá zhotovitele nového pavilonu Klatovské nemocnice. Akce přijde na zhruba 3,25 miliardy korun a z rozpočtu ji zaplatí hejtmanství. Vznikne lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem. Náměstek hejtmana Tomáš Soukup z hnutí ANO uvedl, že během soutěže se sešly desítky dotazů k projektové přípravě. Kraj se s nimi plánuje vypořádat do konce prázdnin. Venkovní kulturní amfiteátr s arboretem chtějí vybudovat na místě bývalé bednárny v Postřekrově na Domažlicku. Původní výrobní závod nechala obec zbourat a teď je tam travnatá plocha. Jak uvedl místostarosta Jiří Knížek, zvolený za Společně za Postřekov, revitalizace bývalého brownfieldu začne na podzim sázením stromů. Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucených pracích nebo nuceného žebrání. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Nejpozději dnes je musí zaplatit v plné výši, například přes QR kód. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Ve čtvrtfinále se utkají s Belgií, která zvítězila nad Spojenými státy 4-1. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo, Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a později večer se mohou místy objevit přehánky nebo občasný déšť. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 19 mezi obcemi Vlkov a Nezvěstice na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co nechtěla udělat své dceři Marušce? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Marty Jandové. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.

0: Tady úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Rozbitý asfalt, hluboké výmoly a zanesené příkopy ukazují, že ulice Na Roudné v Plzni už kompletní opravu potřebovala. Ode dneška se proto musíte připravit na její úplné uzavření pro osobní auta, které potrvá celý měsíc. Rady, jak se vyhnout kolonám a kudy bezpečně projet přes Lochotín nebo Doubravku, přinese regionální stopař Jiří Trnka, a to ještě do 7. hodiny. Počkejte si na to.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Dneska bude větrno s letními teplotami. Podrobnosti přinášíme ve 6:45. Počasí. Ráno a dopoledne bude v regionu oblačno, v jižní polovině kraje zpočátku přechodně až polojasno, během dne začne oblačnosti od severu přibývat a později večer se můžou zejména v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty je mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tvůj žár. Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dopravní tepna spojující centrum Plzně s Bílou horou prochází ode dneška zásadní zatěžkávací zkouškou. Kvůli kritickému stavu vozovky začíná kompletní rekonstrukce ulice Na Roudné, která na měsíc úplně odřízne individuální automobilovou dopravu. Oficiální objížďka sice neexistuje, město ale řidiče směřuje na alternativní trasy.

0: zpráva je, že opravy se dějí o prázdninách, tedy kdy je provoz slabší a autobusy i chodci tudy s omezením projedou a projdou. Pro běžné řidiče to ale znamená jediné. Jelikož oficiální objížďka neexistuje a vy musíte zapojit buď to intuici nebo navigaci, informační cedule vás už na předchozích křižovatkách navedou buď směrem na Lochotín nebo na plzeňskou čtvrť Doubravka. Výsledkem tohoto měsíčního trápení bude o půl metru širší a bezpečnější silnice. Do té doby ale to bude chtít trochu trpělivosti a vzájemné ohleduplnosti.
1: Jirko, už jsi se zmínil o tom, že magistrát nestanovil žádnou oficiální objízdnou trasu. Nehrozí kvůli tomu, že se okolní čtvrti jako Lochotín nebo Doubravka během špiček úplně ucpou?
0: Tak určité zdržení v ranních špičkách se asi čekat dá, ale dramata bych nepředvídal. Na druhou stranu rozmístění varovných cedulí už na hlavních křižovatkách dává řidičům možnost reagovat dřív, než do úzkého hrdla vůbec vjedou. Zásadním klíčem k úspěchu podle serveru plzeň.eu bude tentokrát to, zda lidé skutečně využijí alternativní trasy třeba po městském okruhu.
1: Dodává Jiří Trnka, který obvykle zapojuje i intuici, i navigaci. Děkujeme, naslyšenou.
0: Spíše navigaci, naslyšenou. Regionální stopař.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
4: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
5: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Plzeň bude mít za poslední 4 roky 300 nových bytů. V Klatovech začali využívat na závlahy dešťovou vodu ze střech z veřejných budov. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobré úterní ráno. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Město Plzeň za poslední 4 roky zrekonstruovalo nebo postavilo 117 nových bytů. Zároveň pokračuje výstavba 182 městských bytů na více místech. Většina bude hotova do letošního podzimu. Do bydlení krajské město v letech 2022 až 2025 investovalo 923 milionů korun, jak informovala radní pro bydlení Světlana Budková ze STAN. Aktuálně má Plzeň 2515 nájemních bytů, z toho 1814 standardních a 593 zvláštního určení a bytů pro seniory. Klatovy chtějí do budoucna na závlahy víc využívat dešťovou vodu ze střech z veřejných budov. První podzemní nádrž na její zachytávání instalovali v zahradě pavilonu Skla. Další připravují, upřesňuje ředitel technických služeb Libor Hošek.
6: Předpokládáme další podobnou nádrž vybudovat v příštím roce v areálu technických služeb, kde zase ta srážková voda bude využita pro zalévání jednak paření, jednak skleníků, které máme určené pro výsadby, pro květinové záhony, pro Klatovy. A to, co nám ukazují klimatické podmínky, tak určitě je to trend, kterým je nutno pokračovat.
5: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
7: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
5: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. Sport. Tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakaové. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a později večer se mohou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na silnici 19 mezi obcemi Vlkov a Nezvěstice na jižním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta mimo komunikaci. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Úterý 7. července na hodinách 4 minuty po 7. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Na Tachov se letos můžete podívat z úplně jiné perspektivy. Město nově zpřístupnilo dvě historické hradební věže, které jsou součástí velmi zachovalého městského středověkého opevnění. Z jejich ochozů se dnes návštěvníkům otevírá stejný pohled, jaký před staletími měli obránci města.
9: My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka, a bylo nám to hrozně líto. Letos je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
8: A za pár minut uslyšíte víc.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Za chviličku už děti v rubrice Ahoj rádio, tentokrát s odpovědí na otázku, jestli je dobré umět anglicky. Kdo čte stále do kolečka místo oh no, ohno, tak furt dělá chybu, tečka, umí pěkný hov

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

si chlápek stál, tak

0: Je dobré umět anglicky?
1: Ne, protože se to jinak vyslovuje, jinak píše.
2: Nebaví mě vůbec.
3: Je to dobrý, protože se domluvíme s někým, kdo třeba přijel a neví, kde je třeba hotel nebo něco.
4: S angličtinou se hodně domluvíš po světě, to je nejznámější tak jazyk.
5: Jedeme třeba do Anglie nebo do Ameriky.
6: A také, když i v Americe, tak tam mluví anglicky a třeba, když byste tam jeli a něco by se vám tam stalo, tak vy byste raně mluvil česky a nikdo by vůbec nechápal, co jako říkáte. A navíc nás ty Američanové osvobodili.
7: Mě nebaví angličtina, protože si pletu slovíčka.
8: A protože je to nudný.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Naše dobré ráno, teď zdraví meteorologku Janu Adamovskou a ptá se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak obloha je taková oblačná, na jihu až polojasná, teploty se pohybují od 13 do 19 stupňů, nejchladněji na Tachovsku, tepleji je ve východní polovině kraje.
0: Jak se ta obloha bude chtít prezentovat přes den?
2: Tak ráno a dopoledne to bude tak oblačno až polojasno, odpoledne začne přibývat další oblačnost a večer se na severu kraje objeví slabý déšť. V noci nás pak přejde studená fronta a bude poměrně větrno, rozfouká se mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne se přidají nárazy okolo 55 km za hodinu a teploty, bude poměrně teplo, maxima budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude až 25.
0: Jestli vás to neodfoukne, uslyšíme se v příští hodině. Těšíme se.
2: Naslyšenou.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Začíná.

0: Nejste sami, jste s námi, tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 21 minut. Tachov dál rozšiřuje nabídku pro turisty, nejen, že si můžou prohlédnout zachráněnou druhou největší jízdárnu ve střední Evropě, opravený zámek nebo kompletně rekonstruované náměstí. Letos v létě přichází západočeské příhraniční město s novinkou. Upozorňuje turisty na jedny z nejzachovalejších středověkých hradeb u nás. Jejichž součástí je dodnes víc než 20 věží. Dvě z nich prošly úpravami a jsou letos v létě volně přístupné.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: Ještě byste jim vyprávěla o historii Tachova.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a...
1: Věž má střechu, když se tak podíváme do dál.
2: Tak je vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravý straně.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem a teď do druhé zpřístupněné věže. Zase po dřevěných schodech. Mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teďko odpočinout, je to tak?
3: Já se sem chodím rád odpočívat. Mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů vysokých věží. Jdu na zámek. Dobrý den. Vy jste turistka, pravá turistka. A jak se vám líbí v Tachově?
4: Moc. Jo? Je to tady krásný a jsou tady skvělí lidi.
1: Odkud jste?
4: Z Prahy.
1: Víte, že jsou tady nově letos zpřístupněné dvě věže?
4: Ne, to nám zatím nikdo neříkal.
1: No tak vám to říkám.
4: Ale třeba až přijedeme příště.
1: Kastelánkou na zámku je tady Petra Tíkalová a také jste tachovskou radní za sdružení Za lepší Tachov.
5: My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. Letos je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den a to vždy od 10 do 17 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni dnes začíná kompletní oprava ulice Na Roudné. Jedná se o zhruba kilometrový úsek od okružní křižovatky Na Roudné na Sudech, Jateční až k zastávce v Ráji. Hromadnou dopravu uzavírka neomezí. Pro řidiče je značená objízdná trasa. Město za opravy zaplatí téměř 3,5 milionu korun, informovala o tom mluvčí magistrátu Barbora Hájková. Návštěvníci Karlovarského festivalu dnes mohou vidět reprízu světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Začne v 10:30 večer a nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal. Drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů, uvedl režisér David Zaorálek. Při cestě na šumavské jezero Laka dnes čekají turisty komplikace. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek a omezení platí pro pěší i cyklisty. Podle informací Národního parku Šumava se lidé můžou úseku vyhnout po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku a napojením na červenou trasu u křižovatky Vodní kanál. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí dnes ráno čeští politici na summit NATO do Ankary. Prezident Petr Pavel si nakonec vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhoršímu skóre. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno. Odpoledne oblačnosti přibyde, večer se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 80. a 28. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Návštěvníky Stocké poutě potěší novinky v podobě rozšíření počtu parkovacích míst a cyklostezky. Karel Hostaš se zasloužil o vznik Klatovského muzea ještě jako student práv. A do konce prázdnin se můžete zapojit do literární soutěže Tachovská Reneta. O tom všem se píše a i my vám o tom řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: klasika v podání Valdemara Matušky v 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Stot se připravuje na tradiční stotskou pouť, která se uskuteční od 17. do 19. července. Návštěvníky čekají příjemné novinky, zlepšení komfortu přinesou nová parkovací místa a povrchy v ulicích Dělnická a Luční. Změnilo se také okolí poutního místa, které lemuje nová cyklostezka. Její výstavba ještě pokračuje, předpokládaný termín dokončení dalšího úseku je letošní září. Informují o tom Stotské listy. Doktora Karla Hostaše, právníka, vlastivědného pracovníka, archeologa, regionálního historika a politika, připomíná klatovský zpravodaj. V létě roku 1882 ještě během svých studií práv byl pověřen vyřízením pozůstalosti pro Františku Jungovi, klatovském sběrateli starožitností a kuriozit. Přesvědčil svého nadřízeného, aby sbírku nabídl městskému úřadu k odkoupení za 500 zlatých. Tím byl položen základ pro vznik Klatovského muzea, jehož správcem a poté i ředitelem se Karel Hostaš stal. Městská knihovna Tachov vyhlásila 17. ročník literární soutěže Tachovská Reneta. Ta je určena začínajícím autorům od 15 let bez omezení horní věkové hranice. Letošní téma je Někdy stačí málo. Soutěží se ve dvou kategoriích, próza a poezie. Uzávěrka pro zaslání prací je 31. srpna. Hodnoceny budou anonymně odbornou porotou. Nejlepší autoři získají ocenění, vybrané texty budou zveřejněny ve sborníku. Podrobnosti hledejte v Tachovských listech a na webu knihovny.

0: 7 hodin, 7 a 40 minut. Počasí. Ráno a dopoledne bude v regionu oblačno, v jižní polovině kraje zpočátku přechodně až polojasno, během dne začne oblačnosti od severu přibývat a později večer se můžou zejména v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25 stupňů, přidá se mírný západní vítr o rychlosti do 7, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Taťány Mervecké, Tomáše Tepfre, Jitky Smutné, Terezy Dočkalové, Jaromíra Dulavy, Jany Prajsové a mnoha dalších herců. No a se soutěžní otázkou tentokrát zůstanu u jednoho z dnešních výročí. Na den přesně před 15 lety zemřel houslista Josef Suk. Jeho pradědečkem byl buď Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, anebo Zdeněk Fibich. Těším se na vaše telefonáty na čísle 221 554 222. Pokud mé hry vědomně provokovaly nebo provokují, pak jedině měšťáky, kariéristy, oportunisty a byrokraty, o nich se snaží po svém vypovídat. Za tento druh provokace se však věru nemám důvod stydět a myslím, že nikdo slušný mi to také nemůže vyčítat. To řekl na adresu žebrácké opery sám Václav Havel. Vy teď můžete získat v rámci audionahrávky v režii Lukáše Hlavici, pokud mi řeknete, kdo byl pradědečkem houslisty Josefa Suka, který zemřel před 15 lety. Byl to buď Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, anebo Zdeněk Fibich. Tak vám přeju hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobré ráno, Pavlína. Ještě jednou byste mě mohli říct jména.
0: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich.
1: Já bych zkusila toho Fibicha.
0: Zdeněk Fibich, bohužel, rozloučíme se bez výhry na vaší straně.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky. Budeme se těšit někdy příště. Naschledanou. Koho vítáme jako dalšího? Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tady je Láďa Plzeň.
0: Láďa, zdravím vás, povídejte.
2: No, podle mě to je Antonín Dvořák.
0: Podle vás to je Antonín Dvořák, podle mě taky.
2: Tak, děkuju.
0: A žebrácká opera míří k vám. Krásný poslech přeju. Naschledanou.
2: Děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT 2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnes mají lidé poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Město Touškov modernizuje hlavní Malesickou ulici v nové obytné zástavbě. Na cestě k Šumavskému jezeru Laka čeká turisty i cyklisty omezení. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné úterý u zpráv přeje Petra Broučková. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem 3 typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze mají být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Město Touškov zahájilo výstavbu chodníků v Malesické ulici. Investice vyjde na téměř 8 milionů korun. Financovaná je z městského rozpočtu a reaguje na rozvoj nové obytné zástavby. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
4: Vybudujeme nové chodníky, nové veřejné osvětlení, které zde zcela chybí. Upravíme komunikaci tím, že ji osadíme do obrub. Ty obruby docílí toho, že ji opticky zúžíme ji prostor a přispějí celkově ke sklidnění dopravy na vstupu do města Touškova.
1: Při cestě na jezero Laka na Šumavě čekají dnes turisty komplikace. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam budou platit omezení pro pěší i cyklisty.
5: I když bude podle správců Národního parku Šumava možné daným úsekem v případě nutnosti projít, s ohledem na bezpečnost návštěvníků i práci dělníků doporučují, aby lidé zvolili jiný výlet, případně se místu vyhnuli. Třeba po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbrojení. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezikontinentální střely. Peking ji odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Čína o testu předem informovala Austrálii i Japonsko. Obě země ale taky vyjádřily obavy z čínského zbrojení.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále. Marie Bousková naopak na turnaji končí. V souboji o semifinále dnes odpoledne nastoupí Karolína Muchová proti Japonce Osakaové. Dohrávka osmifinále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a později večer se mohou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Fouká mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 63. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň je z důvodu prací na silnici uzavřen pravý jízdní pruh. Přejeme vám cesty bez nehod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík, a to už za okamžik. Zatím v našem hudebním programu necháme zářit Petra Reska a Pavla Bobka. Máme 5 minut po 8. Hezký den.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Jsi, prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Místo budíčku vojenský rozkaz a když do lesa, tak jedině v maskáčích a s airsoftovou puškou. I tak může vypadat letní dětský tábor, ale ve vojenském stylu. Na Army Tábor u Kralovic na severním Plzeňsku se vydáme už za chvilku. Počasí. Teď vám řekneme, že ráno a dopoledne bude v regionu oblačno, v jižní polovině kraje zpočátku přechodně až polojasno, během dne začne oblačnosti od severu přibývat a později večer se můžou zejména v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině. No a na hodinách tam máme 8 hodin a 16 minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příjemné úterní ráno, máme 8 hodin a 21 minut. Základy přežití v přírodě, střelba z airsoftových zbraní nebo třeba týmová spolupráce a taktika. Vlastnosti a dovednosti, které učí děti na neúplně běžném letním táboře u Kralovic na severním Plzeňsku. Army tábor tu letos pořádají už po 21.
1: Jsem na bráně, přijel Český rozhlas, příjem.
2: Tak rozumí, jdeme tam.
1: Rozumím, děkuju. Kluci, který jste pluk?
3: Druhý pluk.
1: A jaký vás čekají boje nebo soutěže, už to víte?
3: No, určitě budeme hrát o vlajku anebo hru o vodu.
1: Popisuje 14-letý Oliver s těma zbraněma.
3: Jo.
1: Bojíte se, že dostanete zásah? Bolí to?
3: Ne, pokud máš oblečení, pokud máš prostě bluzon a kalhoty, tak to trošku štípne. A pokud máš nosič plátů, vycpanej něčím, třeba učebnicema, tak to nebolí vůbec, jenom to udělá zvuk.
1: Rekordmanem na Army táboře v Kralovicích je Radovan, který je tady po 11.
4: Mám tady super partu lidí a mám tady oblíbené vedoucí, s kterými tady rád trávím čas a i třeba, když chodíme do lesa, tak užívám si to tady, je to tady skvělý.
5: Štáb Hanzovi, příjem.
6: Největším smyslem pro nás je asi to, že v dnešním moderním světě plným technologií, počítačů a telefonů se snažíme ty děti dostat do lesa a naučit je, aby se postarali sami o sebe.
1: Velitel Army tábora Kralovice Zdeněk Šedivý.
6: Aby dokázali fungovat jak samostatně, tak samozřejmě v týmu. To poslání toho tábora je osvětlit jim takový ty dneska zapomenuté věci, jako je vyrazit do lesa, přespat v lese, umět si rozdělat oheň, zároveň se ale k té přírodě chovat smysluplně a v neposlední řadě v nich budovat nějakým stylem pomocí toho Army tábora disciplínu a řád.
1: Říká velitel Army tábora Zdeněk Šedivý. Zatímco jeho kolega Ota Řepík trénuje nebo učí všechny ty taktické dovednosti airsoftovými zbraněmi.
7: Tady je to vlastně mnohem víc o té fair play, kdy ty zásahy se musí přiznávat a myslím si, že to právě i buduje takovou tu schopnost. Prohrál jsem, hele, dostal jsi mě.
1: Vy jste rozdělení na dva pluky první horské divize.
7: Vedou vlastně celou táborovou hru, kdy za různý výkony dostávají body.
1: O to, aby Army tábor v Kralovicích byl zároveň ještě trošku taky táborem, se stará Naďa Krejzová. Vy tady máte 6x denně jídlo.
8: To 6. jídlo je druhá večeře. Když mají noční hlídku třeba kolem půlnoci, tak na ně už samozřejmě přijde hlad, tak aby si měli pro co šáhnout. Odvírelně.
5: Stáv Hanzovi, připrav dětí na odběr zpravy, příjem.
1: Usměvavá kuchařka Army tábora.
9: Dneska máme sekanou s bramborovou kašičkou.
1: Na táboře je necelá stovka dětí ve věku mezi 7 a 18 lety. Nejmladší kralovická Army tábornice Antonie.
10: Těším se na výpravy do lesa.
1: Z Army tábora v Kralovicích na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vybírá zhotovitele nového pavilonu Klatovské nemocnice. Akce přijde na zhruba 3,25 miliardy korun a z rozpočtu ji zaplatí hejtmanství. Vznikne lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem. Náměstek hejtmana Tomáš Soukup z hnutí ANO uvedl, že během soutěže se sešly desítky dotazů k projektové přípravě. Kraj se s nimi plánuje vypořádat do konce prázdnin. Venkovní kulturní amfiteátr s arboretem chtějí vybudovat na místě bývalé bednárny v Postřekově na Domažlicku. Původní výrobní závod nechala obec zbourat a teď je tam travnatá plocha. Jak uvedl místostarosta Jiří Knížek, zvolený za Společně za Postřekov, revitalizace bývalého brownfieldu začne na podzim sázením stromů. Poslanci se dnes vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Mezi Čechy je pořád oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jak upozorňuje společnost UpGates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Ve čtvrtfinále se utkají s Belgií, která zvítězila nad Spojenými státy 4-1. Tenistu Jiřího Lehečku dnes čeká dohrávka osmifinále Wimbledonu, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a později večer se mohou místy objevit přehánky nebo občasný déšť. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na exitu 14 u Berouna ve směru na Prahu dejte v připojovacím pruhu pozor na stojící porouchané nákladní vozidlo. Je označeno trojúhelníkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Venku zima, ale ve vás to vře. Kolega vás nevyzvedl ve smluvený čas, jede pozdě a vy zatím pěkně mrznete. Plánujete, jak si na něm schladíte žáhu, ale všechno nakonec dopadne úplně jinak. Tak přesně takové kontury má příhoda, kterou nám kdysi vyprávěla herečka Stella Zázvorková. Za chvilku ji uslyšíte. Jinak i nadále přejeme hezké úterý. Na hodinách máme 3 minuty po půl deváté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin skoro 40 minut. Do Plzně za námi do zábavných pořadů jezdívala jako host i herečka Stella Zázvorková. Jednou nám popisovala, jak se zkušená dáma cítí v situaci, kdy čeká na příjezd výrazně mladších kolegů, se kterými se má vydat na natáčení a oni ne a ne dorazit.
1: Já jsem se jednou strašně rozrušila, protože jsem si vzpomněla na Bohuška Záhorského, který říkal, tak a já budu čekat pouze, to jsem do toho patřila, já taky tenkrát, že? Já budu čekat pouze 5 minut a když nepřijede to auto s těma mladejma lotrama, tak já se odeberu nahoru, zamknu se a točit nebudu. Ať si to s nima ta produkce vyřídí. A já jsem si řekla, já to udělám jako on. A už jsem si říkala, protože bylo chladno, já byla po chřipce, mlha byla před domem a auto nikde a já věděla, že oni zase zaspali, protože tam byli všichni tyhle ty mladí kluci, že jo. No a najednou, jak jsem se otočila, že odejdu, tak z té mlhy vyjelo to auto, ten řidič se koukal, jestli někde nelítají vlaštovky, ten se na mě vůbec nepodíval, protože věděl, že mám vztek a vystoupil Ondřej Vedchý. Ty očička měl takový čárečky, nosejček takhle v té mlze měl a přišel ke mně a si říkám, ale teď tě spucuju, teď uvidíš, jo. Už jsem byla připravena, on dostoupil až ke mně, položil mi takhle ruku na ramena a povídal, prochladla jste, vyčte, jo. Bylo po autoritě.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutka a půl zbývá do 8:45 a to je čas, kdy se opět slyšíme s meteoroložkou Janou Adamovskou, tak co nám dělá počasí, dobrý den.
2: Dobré ráno, tak otepluje se nám, teď se teploty pohybují mezi 21 až 24 stupni a máme teď polojasné až oblačné počasí.
1: Na kterých hodnotách se to oteplení zastaví a co nás čeká?
2: Tak dneska očekáváme až 29 stupňů, na horách 25 a bude poměrně větrno, rozfoukává se nám mírný západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne se přidají nárazy kolem 55 km za hodinu a ráno a dopoledne se nám bude střídat takové oblačnost polojasném, odpoledne začne přibývat další oblačnost a večer se na severu kraje objeví slabý déšť. V noci nás pak přejde studená fronta, v noci nám trochu zaprší, ale k ránu už srážky téměř ustanou.
1: No a co nás pak čeká zítra po té noci?
2: Zítra ráno bude na obloze ještě hodně oblačnosti, na jihu ještě mohou doznívat slabé srážky, ale bude už jich minimálně. A během dne bude oblačnost od severu ubývat, odpoledne už bude polojasno, večer jasno a teploty zítra bude trochu chladněji, nejvyšší teploty budou stoupat k 26 stupňům, na horách bude až 22 a ještě nám ale bude foukat ten mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: My už jenom děkujeme a přejeme vám hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou,
0: den. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

deváté hodině Iva Kokešová, já se s vámi na konci dnešního dobrého rána rozloučím jednou aktuální básní. Chci být s tebou zlato na summitu NATO. Je to velká akce, jet se mi tam fakt chce. Co mi na to povíš? Je to akce, o níž snad na každém kroku slyším už půl roku. Mějte se hezky.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Věděli jste, že dnešní psychiatrická nemocnice v Dobřanech nesla po vybudování název Zemský ústav pro choromyslné? Stavil se v letech 1876 až 1883. První pacienti sem byli umístěni ještě v průběhu stavby 13. dubna 1880. Prvním šéfem ústavu byl český, německy hovořící psychiatr a neurolog Arnold Pick.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dokončila projekt na stavbu gondolového mostu u Malesic přes řeku Mži. Diváci dnes uvidí reprízu dronové show ze slavnostního zahájení Mezinárodního filmového festivalu. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Břehy řeky Mže v plzeňských Malesicích propojí takzvaný transbordér neboli samoobslužný gondolový most. Cyklisté nebo chodci se na trase z Plzně směrem na město Touškov dostanou přes řeku zařízením za pomoci své vlastní síly. Technický unikát nahradí úsek na frekventované silnici a měl by se stát turistickým lákadlem. V současné době město dokončilo projekt a pokračují další přípravné práce, potvrzuje náměstek primátora a současně starosta obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Aktuálně probíhá engineering, shánění všech posledních razítek, která jsou k tomu zapotřebí. Ještě letos v srpnu by měla začít výroba té podstatné části konstrukce, která je teda z vysokopevnostního betonu, a v září by měla být transportována na místo do Malesic a osazena. Nejsme zatím schopni říct, jestli ještě letos bude i zprovozně toto zařízení. To se pravděpodobně stane až na jaře příštího roku.
0: Návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech dnes uvidí reprízu světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Představení začne v 10:30 večer a potrvá 10 minut. Nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal a drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů, říká režisér a spoluautor projektu David Zaorálek.
3: Tělo toho dronu je z tvrzeného plastu, dokonce má i zabudovaný padáček a ta spodní část celá září. Z každého dronu vám vychází světlo až o svítivosti 3000 lumenů.
0: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 milion 700 tisíc korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodnou projevu. Dostala 730 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Sport. Novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předskočil i v celkovém hodnocení. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibude, večer se mohou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Fouká mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 3. Vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se před Prahou tvoří krátká kolona od 2. kilometru a dále na dálnici D5 na exitu 14 u Berouna v připojovacím pruhu ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní vozidlo. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je úterý 7. července, všechno nejlepší Bohuslavám k jejich svátku. Máme 4 minuty po 9. Možná už jste někdy od lékaře odcházeli s informací, že máte vysoké CRP. Co člověku tato zpráva vlastně říká? Po stopách medicínské zkratky se vydáme za chvilku a povíme vám i to, jestli má smysl si CRP měřit doma. Počkejte si na zdraví, v Cajku přijde na řadu za 8 minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Řekl vám lékař, že máte příliš vysoké CRP a vy netušíte, co přesně tím vlastně myslel? Miroslav Šuta vysvětlí. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co je to CRP a proč se sleduje?
2: CRP je zkratka, znamená to vlastně C-reaktivní protein a ten název je odvozen od toho, že v roce 1930 byla tahle látka objevena, když se zkoumal vliv bakterií, kterým říkáme pneumokoky, a ukázalo se, že právě tahle bílkovina reaguje s obalem určité části té bakterie. Evolučně je to velmi stará bílkovina, mají nejenom lidé a další savci, ale také ptáci nebo ryby, a vlastně chrání organismus, je součástí imunitního systému, vychytává, označuje cizorodé prvky, jako jsou třeba bakterie, ale ukázalo se, že také třeba viry.
1: Když nás lékař vyšetřuje, co mu říká hodnota CRP, co všechno z ní může vyvodit?
2: V podstatě z ní může jenom vyvodit to, že se něco neblahého děje v našem organismu. Je to takzvaný raný indikátor zánětu. Během několika hodin poté, co jsme infikováni třeba bakterií nebo virem, tak dochází ke zvýšení té hodnoty CRP. Ale není z toho lékař schopen říct, co je přesně příčinou toho problému. Je sice pravda, že v minulosti se používal hlavně k diagnostice bakteriálních onemocnění, ale ukazuje se, že můžeme například sledovat vývoj hojení rán, čili chirurgové používají CRP u pacienta k tomu, aby zjistili, jestli se ta rána hojí dobře nebo špatně. Imunologové používají CRP k tomu, aby sledovali vývoj léčby autoimunitních onemocnění.
1: Když už jsme u těch bakterií, vysoké CRP značí bakteriální onemocnění. Taky už jste mezi lajky slyšel právě tohle tvrzení. A co je na něm pravdy?
2: Mnohdy to opravdu tak je. V minulosti se CRP spojovalo hlavně s bakteriálními onemocněními. Ale v současné době lékaři upozorňují, že jsou i bakterie, které nemusí CRP velmi zvyšovat. A naopak jsou virové infekce, které mohou velmi zvyšovat CRP. Čili je to nespecifický signál toho, že se v těle něco děje. Spíš než to, co je příčinou problému, nám říká, jak velký je rozsah toho problému. Stále má CRP význam indikaci nějakého onemocnění, nicméně lékař by měl sledovat také klinický stav pacienta a na základě toho rozhodnout o léčbě.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Teď čistě laická poznámka. Příliš nízké CRP, to nikdo neřeší.
2: Neřeší. V zásadě ty běžné testy, které se používají, nejsou dost citlivé na to, aby objevily velmi nízké hodnoty. A protože CRP není něco, co v těle potřebuje zdravý člověk, tak vlastně ty hodnoty, které naměříme, vždycky znamenají, že se v těle něco děje. Byly vyvinuty i velmi citlivé hypersenzitivní testy, které používají kardiologové. Ukázalo se, že i ty relativně nízké hodnoty CRP můžou být zajímavý indikátor, a to toho, jak velké máte riziko nějaké komplikace srdečně cévních onemocnění, jako je třeba infarkt myokardu.
1: Hodnoty můžeme měřit i doma. To už narážím na to, že v lékárnách je možné sehnat testy CRP pro domácí užití. Do jaké míry je využívat jako případné vodítko?
2: Ty testy stojí v řádově několik set korun a i lékárny, které ty testy prodávají, upozorňují, že konečnou diagnózu a léčbu by měl stanovit lékař. Čili nikomu nebrání v tom, aby si ty testy pořídil, já sám jsem si ho nepořídil, ale myslím si, že pokud vám ten test vyjde pozitivně, čili zvýšené hodnoty, stejně musíte k lékaři a nevidím v tom velký přínos.
1: Takže radši ušetřit pár stovek?
2: Přesně tak, radši bych je investoval třeba do zdravější výživy nebo do sportu.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili scénku s názvem Koťata. Účinkují Jiřina Bohdalová a Jiří Brůdr.
2: Tak co? Už?
3: Už.
2: A kolik?
3: 4.
2: 4, no já se zblázním. A jaký jsou?
3: 3 mourovatý a 1 černý.
2: Je, co budeme dělat?
3: Já nevím. Všichni známí už od nás koťata mají.
2: No přece nebudeme mít doma 5 koček.
3: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma 5 koček.
2: No to už jsem říkala taky.
3: No já to taky říkám.
2: Ale já to řekla první.
3: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
2: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
3: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les, no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezký.
2: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
3: No, zel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
2: Ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
3: No jo, no, no. Slyším, nemusíš tyčet. A kdo je podle tebe normální chlap?
2: No, třeba náš soused.
3: To... Jak to víš?
2: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
3: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
2: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
3: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
2: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít 5, protože ty je nedokážeš utopit.
3: To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
2: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
3: Ne, dráždí mě pořád s tím chlapem.
2: Jo, tak, tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu, to chápu.
3: Tak já podle tebe nejsem chlap.
2: Tak utop koťata.
3: Utop si je sama.
2: Já nejsem chlap.
3: Už tím zase začínáš.
2: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
3: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
2: No ale, hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
3: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
2: Aby ses nedivil, víš, o mě ještě pořád zájem, teda. O mě jo. Za mnou se ještě otáčejí normální chlapy.
3: No teda, Marie, no to je úroveň, já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
2: Já jsem řekla normální chlapy.
3: Jo.
2: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
3: No.
2: Už nemají za čím.
3: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
2: Hej, já už toho mám dost.
3: To?
2: Ty dokážeš jenom křičet.
3: Kdo křičí? Ty křičí.
2: A bolet bych nekřičela, když mám doma babu.
3: A co já? Já snad doma babu nemám?
2: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
3: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
2: Je, ty že jsi zdravej, jo. Ty hypochondře. Pořád jenom fňukáš.
3: Je, a můžeš mě říct, když jsi mě viděla naposledy fňukat?
2: To nevím.
3: No.
2: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
3: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, že to... takhle vyvádíš.
2: Ale...
3: Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne. Že jo?
2: No jo.
3: Marie... Že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
2: Neřvi na mě.
3: Ty na mě křičíš. Je, tak já mám parohy. No to je hrozný.
2: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči.
3: No.
2: Nějaký parohy, no.
3: No.
2: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
3: Marie. Řekni mi, takže ty nemáš...
2: Mám.
3: Co?
2: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
3: Je.
2: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo.
3: Narozeniny, jo. No jo, pane, jo, ale já jsem...
2: Ale pěkný narozeniny, v loni nic, letos nic.
3: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic, neříkej, že letos nic. Neříkej.
2: Ne, Miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu. No, jo,
3: jo,
2: co?
3: Jo, ale...
2: Máš, jo?
3: Nesmí se na mě zlobit.
2: Ale co bych se na tebe zlobila?
3: Slipni, že se na mě nebude zlobit.
2: Jak bych se mohla, Milunka, zlobit?
3: Ne.
2: Tak ty si na mě nezapomněl. No to víš, že se nebudu zlobit.
3: Já
2: ti dám pušu.
3: Tak já ti dám ti k narozeninám ty koťata.
2: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi Skocourovi.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 4 minuty po 9:30. Zahradu pavilonu Skla v Klatovech nově zavlažuje především dešťová voda. Město tam instalovalo podzemní nádrž, která sbírá vodu ze střechy pavilonu a z části sousedního muzea. Je to poprvé, kdy město využívá dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár pozvánek za kulturou. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích startují prázdninové dílny na zámku. Dnes v rámci loutkohraní můžete objevit kouzlo loutek. Program začíná v 10 a ve 14 hodin a je vhodný pro děti od 2 let. V pavilonu Skla, Klatovy, jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letní výstava, nazvaná Smart Glass, potrvá do 22. září. V klášteře Kladruby pokračují do 11. července benediktinské dny. Netradiční prohlídky jsou naplánované vždy v 8, 9, 10 a 11 hodin večer. Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zve na výstavu s názvem Spolu mezi světy. K prohlédnutí je kresba, keramika a malba a výstava potrvá do 26. července. Festival nového cirkusu Žonglobalizace nabídne od 16 hodin v Mlýnské Strouze v Plzni workshop žonglování. Od 18 hodin pak zve na stejné místo na představení s názvem Ahoj. A v závěru dne pak Mlýnskou Strouhu rozezní od 19 hodin elektronická hudba. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V parku u Termálu začne v 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. Večer pak zahraje od 20 hodin kapela Skrat, která hraje poctivý ostravský big beat. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Radio vašeho kraje a František Nedvěd. Ve 9:45 začíná zámecké léto, nezapomeňte. Klatovy poprvé využívají dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Konkrétně z pavilonu Skla, Pask a z muzea. Právě u pavilonu letos dokončili kompletní rekonstrukci zahrady. Vysadili tam novou zeleň a hlavně instalovali podzemní nádrž na dešťovou vodu a zavlažování. Nový systém obstál i ve velkých vedrech a už teď je jisté, že ve městě nezůstane jediný.
1: Tady 41 rysek, udělených na 6 okruhů.
2: Tak, ukazuje mi ředitel klatovských technických služeb Libor Hošek. Takže ty trysky jsou tady v té části.
1: Jsou nenápadné, jsou zapuštěný a ve chvíli, kdy se to zapne, tak oni vyjedou asi 20 cm do vešky a fungují.
3: Takže já pustím betonovou lavici, jo? Oblast.
2: Ano. Tak a ze země nám tady vyjelo několik trysek. Točí se tady dokola. Tak a už jsem mokrá. Těch trysek je tady tedy 1,40 a napájené jsou ze spoda z té nádrže.
1: Je tady 16-kubíková nádrž, do které jsou svedeny okapy na srážkovou vodu z celé střechy pavilonu Skla a z části střechy budovy muzea. V případě, že není dešťová voda v nádrži, tak je automaticky dopouštěná z vodovodního řadu.
2: Vy jste to tady teď pustil pomocí aplikace ve svém mobilu, ale spouští se to asi samo?
1: Spouští se to samostatně, standardně to máme nastavené tak, že se to pouští 3x denně, protože je to samozřejmě novinka, tak regulujeme optimální stav, takže ta doba stříkání těch jednotlivých oblastí je zhruba mezi 5 a 10 minutami, 3x denně.
2: I v těch velkých hicech?
1: I v těch velkých hicech a bylo to dostatečné, protože regulujeme podle skutečnosti.
4: Zahrada není jen vlastně kulisou kolem budovy, ale je pokračováním celé galerie. Důkazem toho jsou právě v létě i výstavy, které i na zahradě probíhají.
2: Správkyní klatovských památek je Milada Čermáková.
4: A aktuálně, když se podívám na zahradu, tak je svěží i po tom období toho sucha, které máme za sebou. Takže po těch těžkých začátcích, kdy nám někde nezešla tráva, se to konečně jeví krásně.
1: Jako určitě ty závlahy jsou 100% přínosem pro tu zahradu. Víme, jak zahrada vypadala bez závlah nebo s občasnou závlahou v předchozím období.
2: Vlastně tady ta nádrž na dešťovou vodu z veřejných budov je první v Klatovech, ale ne poslední.
1: To, co nám ukazují klimatické podmínky, tak určitě je to trend, kterým je nutno pokračovat.
2: Další nádrž na dešťovou vodu chce město příští rok postavit v areálu technických služeb. Srážková voda tam bude sloužit k zalévání skleníků a pařenišť. Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefon číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čáru. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím. Tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přeji.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím. No,
0: tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne, teď ten vysavač?
1: ten už dosloužil, už máme jiný od synů.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vládní delegace před summitem NATO nekoordinovala postup s prezidentem Pavlem. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončují městský holubník. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné úterní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdili premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. V Dobřanech na jižním Plzeňsku dokončují městský holubník. Cílem je snížit množství holubího trusu v centru města. Jak vysvětluje nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka, snížit populaci holubů má pomoct řízená kontrola hnízdění.
2: Městský holubník bude fungovat tak, že ti holuby se tam naučí snášet vejce a ta vejce se jim nahradí podkladkem přiměřené velikosti, takže oni nebudou v žádném stresu, budou normálně hnízdit, akorát, že se to nepovede. Chtěli bychom, aby ten holubník pomohl ještě letos.
0: V obci Jablečno na Rokycansku dokončují druhou etapu stavby zázemí osadního výboru. Obec s necelými 30 obyvateli, která spadá pod nedaleký Zbiroch, tak získá prostory pro pořádání společenských i tematických setkání, říká nezávislý starosta Zbiroha Josef Štícha, který vysvětluje princip osadních výborů.
3: Naše město má 4 obce, město Zbiroch, a chceme, aby každá obec měla nějaké zástupce. Proto jsme zvolili osadní výbory, kde jsou 3 zástupci z každé obce. Jablečno, Přísednice, Třebnuška a Chotětín, a dávají si požadavky, co by v té obci chtěli, a my nějakým způsobem s nima takhle spolupracujeme. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila 6-4 a 7-6. Nosková tušila, jaké jsou velké přednosti soupeřky, a silnějším úderům se proto zkoušela vyhýbat.
4: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backhandu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibude, večer se mohou místy objevit i přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Fouká mírný, později severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 145. a 151. kilometrem ve směru do Německa je uzavřen levý jízdní pruh. Pohybuje se tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, projíždějte opatrně. A v Plzni Roudné počítejte s omezením provozu v Malické ulici a pak s úplnou uzavírkou ulice na Roudné. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Přejeme vám krásné dopoledne. Loni na přehlídce v Cannes a následně v Karlových Varech slavila úspěch s road movie Caravan. Letos v lázeňském městě představuje historické drama Pramen. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček, Aňa Geislerová, už za chviličku promluví nejen o své zatím poslední náročné roli. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne.

0: Máme 10 minut po 10. hodině a teď už vás znovu zveme na 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Slovo má kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Zdravíme posluchače rádia vašeho kraje. I dnes vysíláme z Relax zóny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mým dnešním hostem je herečka Aňa Geislerová, která po loňském úspěchu s filmem Karavan přivezla letos do hlavní soutěže očekávaný snímek Pramen. Režisérem je Ivan Ostrochovský a včera večer proběhla v zaplněném hotelu Termál světová premiéra. Aňo, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno, dobrý den.
1: My v Karlových Varech víme naprosto přesně, co znamená pramen. Ostatně teď společně i na ten nejhlavnější, tedy v řídlo, koukáme. Ale v jakém kontextu je název filmu?
2: Jako v jakém kontextu s pramenem je film Pramen? To je zajímavá otázka, to vlastně vůbec nevím. Ale já si myslím, že to je braný jako pramen, jako zdroj, jako nějaký prostě prapůvod a asi by to byla spíš teda otázka na Ivana Ostrochovského. Opravdu neznám tu odpověď, ale ještě teda mám potřebu říct, že se mi strašně líbí anglický název tohohle filmu, který v češtině tak dobrý není, ale Only Beautiful Things to Look At. Jen krásné věci jako k dívání a to se mi strašně líbí. Ale taky nevím ten kontext.
1: Třeba ho tam divák najde? Aňo, tak jak vás sledujeme ve filmu, většinou vaše postavy, ať už jsou kladné nebo záporné, mají v sobě takový šmrnc neřízené střely, možná bojovnice, možná je to i vaše přirozenost. A jaká je primářka Ingrid?
2: Tak jak jsem se na to vlastně včera dívala na tom velkým plátně, což byl teda, jako, nebo to vždycky je jako obrovský zážitek, ten karlovarský velký sál, to je vlastně něco neskutečného. Tak jako člověk točí film 5 let, to se opravdu nestává, to není běžný a je opravdu neuvěřitelný vidět scény, kdy ta scéna začíná, jakože jsme ji natáčeli v roce 2020 a končí v roce 2024, kdy je dotočený poslední detail té scény. Tak jsem si vlastně jakoby, tak jakoby ještě uvědomila znova tu Ingrid a spousta věcí, nechci říkat, že ne, že by vznikla nahodil nebo nevědomky, ale vlastně až ten závěrečný střih, jako kdyby úplně dokáže vytáhnout někdy tu esenci té postavy a ona je opravdu velice zvláštní. Je to zvláštní člověk, který žije v nějaký svý uzavřený bublině, v nějaký svý ambici, ve věcech, který jako chce nebo už nemůže ani chtít, nemůže mít děti zároveň a chtěl by kariéru, to taky nemůže mít. A až skrze setkání vlastně s tou druhou hlavní postavou, s tou Agátou, se jí otevře asi nějaká uzavřená citová zóna, která ji asi, já nevím, nahodí zpátky i nějakou morální stránku lidství.
1: Hlavním tématem je sterilizace romských žen. A téma je živé dodnes, podle mě, myslím, že i podle diváků. Jak to vidíte vy? Vaše role si problematiku a možná i morální pohled uvědomila až díky právě zmiňovanému přátelství. A předtím na mě tak nějak z toho filmu vyznívalo, že jste to prostě brala tak, jak to bylo. Tak to bylo nastavené, nikdo o tom nepřemýšlel.
2: Já si myslím, že to je taková, samozřejmě to téma samo o sobě je jakoby strašně závažný nebo důležitý, pořád jakoby to vyrovnání zady s těhletou problematikou probíhá, to odškodňování a tak dále. To je jakoby jedna věc a jakoby druhá taková zpráva v tomhle filmu mně přijde důležitá, že lidi často vlastně využívají té možnosti skrýt se v systému. Skrýt se za ten pocit, že jako vždyť to přece není nic ilegálního, vždyť já přece nedělám nic protizákonného. A vlastně nekladou si žádnou hlubší otázku směrem k sobě, ke svýmu svědomí a ke své vlastní moralitě a nějaký jako lidskosti. A ta Ingrid je vlastně přesně ten člověk. Ona je ambiciózní, jako chce být primářkou, dělá tu práci a v rámci toho systému opravdu nedělá nic špatně, jo? Jenom funguje. Jenom dělá to, co vlastně ten stát jako v podstatě nařizuje a dotuje. Ale když člověk tohleto připustí, že se jenom schová za tuhletu jako kdyby oficiální jakoby verzi příběhu, no tak se může stát součástí velkého zla. Ale jako málo kdo má vůbec jako odvahu vlastně proti tomhle jako nějak vystoupit. Možná si lidi ani nechtějí takovou věc uvědomovat, právě protože mají tu možnost se schovat.
1: Myslím, že to, co říkáte, se opakuje v několika tématech. Není to jen to téma, které uvidíte ve filmu Pramen. Já jsem včera film viděla a přišlo mi, že je tam poměrně málo dialogu. Ano. Je to pro herce výhoda anebo nevýhoda?
2: To asi má každý jinak, ale pro mě, já miluju filmy, které nepotřebují moc slov. Vlastně i Karavan měl poměrně málo dialogů a Prameny možná ještě dál, ale já to mám ráda. Já nemám ráda popisnost, doslovnost, jo, a někdy máte opravdu, že vy nejenom, že tu věc vidíte, herci vám ji zahrajou, pak vám ji ještě řeknou, pak vám to ještě v druhé scéně někdo dovysvětlí a ve třetí vám to někdo připomene. To opravdu nesnáším a myslím si, že je to trošku jakoby podceňování diváka a vlastně film je opravdu vizuální jako médium, takže vy, ty věci, ten mozek je přijímá tím obrazem jako prvotně, jo, takže si spoustu věcí prostě vymyslí sám a nepotřebuje to prostě slyšet, takže já to mám třeba hrozně ráda, baví mě to, víc se trápím nedostatkem make-upu v mých rolích.
1: A to já si myslím, že vůbec nejde poznat.
2: Dialogy ty mi nechybí, ale make-up jo.
1: O komplikovaném vnitřním světě lékařky Ingrid a o drsném tématu celého filmu si s Aňou Geislerovou budeme povídat hned za chvíli z karlovarské Relax Zóny. Vás zdraví Pavlína Kyselová.

0: Jsme zpět, herečka Aňa Geislerová včera uvedla nový snímek Pramen, ten se utká v hlavní soutěži zde na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Film je slovensko-česko-maďarský. A kde přesně se natáčel? Já jsem totiž zahlédla i několik pohledů z Karlových Varů.
1: A myslím, že to se vám teďka nebude líbit, protože to jsou podle mě Mariánský lázně. My jsme točili v Mariánkách, ale já jsem totiž taky měla pocit, že tam jsou Karlovy Vary. Ale ještě jsou tam tak zajímavě jako zakomponovaný, jestli to teda jsou Karlovy Vary, protože ta budova, za kterou se jako kdyby ty Vary ukazují, to je psychiatrická léčebna v Bohnicích v Praze.
0: Výborně.
1: Tohle to film umí tyhle ty věci, ale my jsme točili teda na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, převážně v různých lázeňských právě budovách, v koupelích, všude možně. Myslím, že jsme natočili za ty roky, co jsme ten film točili, ještě tolik nádherných obrazů, že bych fakt hrozně chtěla, aby ještě někdo sestříhal nějaký film o filmu nebo něco, protože tak neuvěřitelný místa, jako ty lázně mají neuvěřitelnou atmosféru. A třeba v Budapešti jsme byli v těch nejstarších lázních snad v Evropě, nevím, všechno. V jednu chvíli jsem byla takový odborník na lázeňství, ale ten dům třeba nádherný je na Slovensku, Leváre, zároveň interiér toho domu je v Maďarsku. No jako fakt tenhle film je neuvěřitelná koláž.
0: Já nechci úplně prozrazovat detaily, ale zaujaly mě blízké záběry na vaše oči a také křišťálová koule. Co tím vlastně režisér vyjádřil? Víte to? Mně to trošku přišlo jako pohled. Pohled na něco, úhel pohledu. Je to tak?
1: Pokusím se říct, co si myslím já, ale pak si musíte zeptat Ivana. Jako nás vlastně pobavilo, že až tady ve Varech jsme si uvědomili, že máme na tom plakátu tu křišťálovou kouli, co ji drží ta paní, a my ji tam máme na tom plakátu. Ta koule, já si myslím, že tak trošku se zjevila jako kdyby dekorace, ale v rámci jako kdyby intuitivní práce se vším, co nás obklopuje, se z ní vlastně vytvořila zásadní věc, jako dějotvorná. A já spíš miluju ten motiv toho nebezpečí. Toho, že vlastně člověk vlastní něco, jo, nebo disponuje něčím, co je na jednu stranu krásný, a na druhou stranu vás to může v podstatě zabít, jako, že to můžete podpálit. A já mám hrozně ráda tu scénu, kdy se tam já jakoby vlastně trestám a snažím podpálit se sama sebe tou křišťálovou koulí. Ale to oko a tyhle ty symboly, já si myslím, že to, ano, je to tak, jakoby dívání se, být svědkem něčeho, být jakoby mít ten pohled na tu věc a zároveň ne všechno, co je ve filmu, musí nutně mít nějakou jakoby logiku. Jo? Jak říkám, je to vizuální věc a symboly, obrazy můžou každému říkat něco trošku jiného.
0: Ten snímek se odehrává v 80. letech. A do jaké míry pro vás bylo těžké se vizuálně, možná i mentálně, možná především mentálně přenést do té specifické doby, té normalizace?
1: Myslím si, že tam jakoby třeba ta Ingrid, jak žije vlastně v tom svém životě, prostě s manželem nemají děti, oba dva mají vlastně práci, která je baví, zároveň jako kdyby je to ten pár bez těch dětí a nějakým způsobem si zaplňují ten život takovým tím zvláštním klidem, neklidem. A myslím si, že oba dva jsou jako dost uzavřený v tom svém světě, jako, takže ani taková nějaká ta snaha o nějakou aktualizaci nebo jako kdyby jo, nacítění se na tu dobu není úplně potřeba. Oni jsou tak jako kdyby odtržení a tak se to tam projevuje v tom jako prostředí, jak se k sobě ty lidi chovali, jak byli vlastně mnohdy jako nemístní nebo takový, každý si hlídal, co kde řekne a tak dále, ale tenhle film není o tom.
0: Pramen bojuje v Karlových Varech o křišťálový globus a už 16. července zamíří do klasických kin po celé zemi. S jakým pocitem nebo myšlenkou byste si přála, aby běžný divák odcházel z kina?
1: Já bych si hlavně přála, aby běžný divák přicházel do kina.
0: To důležité říci.
1: To je asi důležitější. Když odejde, tak dobrý, ale hlavně, aby přišel. Já si myslím, že prostě, jak říkal Ivan, existují dva druhy filmů. Jedny, který vám dovolují zapomenout na realitu, který žijeme, a pak říkal na tom pódiu, a vy jste se bohužel odstli na tom druhou filmu, a to je ten, který vám tu realitu prostě ukáže ještě jakoby tak, abyste se nad tím mohli nebo aby možná měli zamyslet. Takže běžný divák, který má rád film a má rád jakoby otázky, který film vzbuzuje, rád přemýšlí o tom, na co se dívá, a tak určitě odejde s velkým jakoby zážitkem výtvarního, vizuálního filmu, silného tématu a způsobem, jak vlastně takhle traumatická nebo těžká věc se dá natočit, aby to nebylo na první dobrou, že se díváte na zatěžkaný, prostě temný film o něčem, co je jakoby náročný, ale naopak, je to vlastně v kráse zabalená hrůza a to je pro mě třeba film, jako který ve mně bude žít strašně dlouho.
0: O novém filmu Pramen si povídáme s Aňou Geisslerovou. Tento netradiční až možná umělecký snímek můžete ještě několikrát slednout zde v Karlových Varech a pak od 16. července v kinech. A my za chvíli pokračujeme dál, tak nás poslouchejte.

0: Vítejte u závěrečné části našeho festivalového speciálu na rádiu vašeho kraje. Živě z Karlových Varů si povídáme s Aňou Geislerovou. Aňo, na letošním filmovém festivalu máte ještě jednu zásadní roli. Vaše sestra Ester uvádí svůj režírní debut Dvě věci tuše, který vy jste spoluprodukovala. Tento celovečerní dokument je hluboce osobní portrét vašeho otce, japanologa, překladatele, novináře, pedagoga a také kaligrafa Petra Geislera. Jak vůbec vznikl ten prvotní impuls, že o tátovi natočíte film pro širokou veřejnost?
1: Tak prazdrojem tohohle nápadu, tím pramenem je Eťa, která, myslím si, jak je mladší a vlastně táto si neužila tolik jako, by, jako my, nebo prostě ne v té míře a v té intenzitě, kterou asi by potřebovala, tak cítila nějakou potřebu, protože jí je to vlastní, je to opravdu vizuální, konceptuální umělkyně a ještě navíc jejím jazykem je to sdílení těch jakoby opravdu intimních věcí a přetavování do nějaký umělecký formy. To je opravdu její celoživotní téma. A ona vlastně na začátku chtěla udělat jako nějakou výstavu tátovi, jeho kaligrafii a jeho kreseb a všeho možného. A tak to tak nějak jako nás do toho chtěla vtáhnout s Lelou a my jsme jí řekli, jo, klidně si udělej výstavu v pohodě. Nám to přišlo takový, jakože my, jak jsme toho tátu znali, tak on sám jako byl strašně jako antiambiciozní a takový jako všechno mu bylo jedno, jak jsme říkali, jo, klidně, ta by se tomu smála, ale udělej si výstavičku. Ale Eťa je taky strašně jakoby trpělivá a zaťatá a dotahuje věci do konce, i v době, kdy už si myslíte, že se ty věci dávno zapomněly a nedějou se a ona furt tak jako jede a kutá a kutá. Takže ona vlastně začala na tom pracovat, my jsme jí tak nějak jako hladili po hlavičce, ať si hraje. A pak to narůstalo a ona v jednu chvíli mě požádala, jestli bych jakoby se nezapojila a mně se zdálo, že se věci neubírají správným směrem a ta malá výstava, kterou chtěla udělat, jsem říkala, Eťo, takhle to přece ale nechceš dělat, promiň, jako tak teďka, když už se do toho takhle pustila a seš takhle daleko, tak ale pojďme to udělat pořádně a stala jsem se takovým jakoby postrkovačem nebo manažerem té výstavy a Eťa si vymyslela, protože jí to je taky vlastní, že udělá i doprovodný film, jo? Protože video a kamera to má snad od narození v ruce. A já jsem říkala, hele, a když už to teda točíš a takhle se s tím děláš, neuděláme si z toho takový jako celovečeráček, já třeba seženu nějaký jako finance na to, najdem nějaký partnery a prostě natočíme to, když už se s tím vším děláme. A takhle se to postupně nabalovalo, pak jsem řekla, od místo katalogu, pojďme si udělat publikaci a tak dále a tak dále. Mimochodem, ta publikace Geisura se tady taky ve Varech prodává, kdybyste chtěli. Takže Eťa je ten kreativní zdroj a já jsem takovej ten jako pusherman. Takže ten nápad je její a já pak dělám tu megalománii a mánii okolo toho, ale ten film se jí strašně povedl a já jsem jako na ní nesmírně hrdá.
0: V anotaci se píše, že otec byl nesmírně šarmantní, vzdělaný, ale pro své nejbližší také záhadně unikavý. Jaké to bylo, když jste se probírali třeba těmi fotografiemi, jak to působilo pro tu rodinu?
1: Mně se strašně líbí to slovo unikavý. Já vždycky, když to vidím, říkám, je to vůbec správně tohle slovo, jako unikavý, jako, já nevím, jestli není unikající, ale to zase je úplně jiný význam, no nicméně, ten táta, ano, jako i na tady tom všem se vlastně potvrzuje, jako jak ty nedostupný, nedostižný, nepolapitelný věci nás prostě fascinují víc, než ty, co máme na dosah a co bereme jako nějakou automatiku, jo, že my vlastně se furt věnujeme tomu tátovi, který byl jako často nepřítomný, záhadný, nesrozumitelný někdy a do toho máme tu mámu, která je vždycky prostě po našem boku a všechny nás živí, šatí prostě a jakoby vede tím životem a my furt se ženeme za tím nedostižným otcem, takže to strašně funguje. Já jsem si prožila s ním něco úplně jiného než Eťa, jo. Tím to je velký rozdíl v tom věku, že když jste o 8 let starší, tak to není rozdíl na tom začátku, to jste prostě děti, ale když je vám 16 nebo jako 8, tak to je velký rozdíl, jako o čem se bavíte s tátou. Takže můj vztah s ním byl v mnoha věcech jakoby čistý, jasný. Já nemám nedořešený věci s ním. Já jsem si to stihla opravdu s ním jakoby užít, zažít, vyříkat, pohádat se, usmířit se, všechno. Pro Eťu to je asi náročnější v tom, že jí to chybí. Jí chybí věci, na které se ho třeba nestihla zeptat a tak dále. Takže pro ní to objevování bylo hrozně důležitý. Já mám vlastně pocit, já jsem si i spoustu věcí jako nechala pro sebe. Já to neumím sdílet jako Eťa. Já mám věci, které nechci ani sdílet třeba z veřejnosti. Ani to neumím. Ale ten film je prostě její nějaká výpověď a její i nějaká láska k tomu tátovi, kterou prostě takhle ona zhmotňuje a asi si ji ještě tak jakoby doluje, i když ten táta tady není.
0: Takže dá se říct, že skrze tento dokument poznáme i vás?
1: Mně ne.
0: Nejste po tatínkovi.
1: Ne, já jsem po tatínkovi, myslím hodně, ale jako já se jakoby bráním, jo, já se bráním a já se skrývám, ale ono i to skrývání vlastně vypovídá o tom, co vlastně jste, takže, ale ten film je, jako ten táta byl opravdu v něčem výjimečný a takhle, není to jako film, který by byl jenom jakože pozitivní, abyste si nemysleli, že tam budete sedět a poslouchat, tak jsme ho všichni měli rádi, jak byl jako skvělý, že to je strašná nuda. Tam jsou i vlastně opravdu dost kontroverzní věci o něm a zároveň ten způsob, jakým právě ta Eťa o tom vypráví a jak ta rodina se k tomu staví, ke všem těm věcem, co se v té naší rodině dějou a děli, tak to je docela zajímavý. No.
0: Tak už jen ten samotný název, dvě deci a tuše, asi si divák může najít, o čem lehce třeba bude. Aňo, nesmírně si vážím toho, že jste si v tom obrovském festivalovém schonu na nás udělala čas. Přejeme filmu Pramen úspěch u Poroty a dokumentu Dvě deci tuše co nejvíce otevřených diváckých srdcí. Naším hostem byla Aňa Geislerová z naší festivalové relax zóny v Karlových Varech. Se pro tuto chvíli loučí Pavlína Kyselová. Krásné festivalové dny.
1: Děkuji.

Rádio vašeho kraje, skupina Rangers, 6 minut před 10:45. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary dnes mělo začínat významné dopravní omezení. Plánované zúžení frekventované silnice ale stavbaři zatím odsouvají. A my vám za pár minut vysvětlíme proč. Počkejte si na to. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Jiří Korna, 11:45. Na silnici 1/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují práce na přestavbě stávající křižovatky. Stavební činnost mělo ode dneška doprovázet významné dopravní omezení. Jeho termín ale silničáři museli dočasně odložit.
1: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
2: Oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil vysvětluje, proč je stávající křižovatka v blízkosti obce Bor nebezpečná. Prakticky tady úplně chybí odpovídající připojovací jízdní pruh a dálniční sjezd. Křižovatku teď čeká přestavba a související dočasné zúžení silnice, kterou denně projede přes 10 000 vozidel.
1: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady jsme v podstatě limitovaný tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
2: Zúžení mělo platit ode dneška. Hlavní investor, ředitelství silnic a dálnic, ale plánované omezení dočasně odvolal. Oblastní ředitel organizace Lukáš Hnízdil vysvětluje proč.
1: Měli jsme my, potažmo náš zhotovitel, vydané rozhodnutí o povolení uzavírky, nicméně zhotovitel opomněl vlastně projednat změnu objízdních tras ve vztahu k jízdním řádům autobusů, takže to rozhodnutí posléze bylo stornováno a nyní se musí dořešit ještě záležitost objízdních tras ve vztahu k autobusům.
2: Začátek uzavírky je tedy v současné době odložený. Jak dlouho diskuse o novém termínu dopravního omezení potrvají, to zatím silničáři přesně neví.
1: Odhadoval bych to 2 týdny až 4 týdny.
2: Dodává za ŘSD oblastní ředitel Lukáš Hnízdil. Plánované dopravní omezení na silnici 1/13 má patřit letos v Karlovarském kraji k těm největším. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Inflace v Česku v červnu zpomalila. Zahrada pavilonu Skla v Klatovech se nově zalévá dešťovou vodou. Dnes bude většinou oblačno, k večeru místy přehánky a teploty do 29 stupňů. Hezké dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Nový závlahový systém v zahradě pavilonu Skla v Klatovech má za sebou zatěžkávací zkoušku. Vůbec poprvé ve městě využívá dešťovou vodu ze střech z veřejných budov. Podle ředitele technických služeb Libora Hoška i během velkých veder péči o nově založený trávník a záhony zvládal.
2: Určitě ty závlahy jsou 100% přínosem pro tu zahradu. Víme, jak zahrada vypadala bez závlah nebo s občasnou závlahou v předchozím období. Protože je to samozřejmě novinka, tak regulujeme optimální stav. Takže ta doba stříkání je zhruba mezi 5 a 10 minutama. Třikrát denně. I v těch velkých věcech bylo to dostatečné, protože regulujeme podle skutečnosti.
1: Rekonstrukce zahrady, včetně instalace nádrže a nového závlahového systému, přišla na 2,5 milionu korun. 85% pokryla evropská dotace. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 milion 700 tisíc korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Sport. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v Mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
3: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak se reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
1: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která vyhrála nad Spojenými státy 4-1. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, k večeru místy přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Fouká mírný až čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na trojce. Vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi 80. a 56. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřen je levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě skončily 4 minuty po 11. První písničky této hodiny přinesou Marek Lambora, Eva Burešová a Jaromír Nohavica. Žena ve funkci vrchního ministerského rady. Jak byste ji pojmenovali, aby to bylo česky správně? Tento dotaz přišel do jazykového koutku. Odpověď uslyšíte už za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: koutek.
1: S odborníkem na češtinu si teď povídá Stanislav Jurík.
2: Žena ve funkci vrchního ministerského rady. Právě té se týká posluchačský dotaz, kterému se dnes budeme věnovat. Vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prozradíme, že to zdaleka není poprvé, co se s dotazem na tuto funkci setkáváme.
3: Je to tak, z dotazy na přechýlení rada radová se v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český setkáváme opakovaně a i náš posluchač ho formuluje typicky, když uvádí. Jeden člověk z mého okolí má pracovní funkci vrchní ministerský rada. Není na tom nic zvláštního, avšak o ním člověkem je žena. Nenapadá mě způsob přechýlení této funkce. Ministerská rada by bylo poučení od ministra. Ministerská radová připomíná první republiku a manželku pana ministerského rady. Zdá se, že pracovní funkci nelze přechýlit.
2: No a souhlasíte s posluchačem? Také si myslíte, že ministerská radová se nedá použít?
3: Souhlasím v tom, že přechýlená podoba radová je v povědomí nemalé části uživatelů češtiny spojována s první republikou a filmy pro pamětníky, kde vystupovaly nejrůznější postavy manželek pánů radů a obvykle nebyly vykreslovány zrovna pozitivně. A to je přesně ten důvod, proč se našemu tazateli zdá podoba radová nepřijatelná.
2: Vy sám byste ji použil?
3: Já ano, a nejde jen o můj osobní názor. Už v příručním slovníku jazyka českého z let 1937 až 1957 je přechýlená podoba radová zachycena jednak ve významu manželka rady, jednak ve významu žena v úřední hodnosti rady. Ten druhý význam je přitom doložen výmluvným dokladem z tehdejších Lidových novin, který zní: na pražské radnici se smí užívati pro ženy jen správných titulů rodu ženského, například radová, komisařka, elévka, oficiálka. Příznačné je na tom dokladu zejména to, že uvádí jazykové zvyklosti v úředním či šířeji řečeno pracovním prostředí, kam tento výraz primárně patří. Jednak je tu také jasně řečeno, že jde o správné tituly, tedy že přechylování názvů pracovních pozic bylo už tehdy považováno za náležité a výraz radová nebyl výjimkou.
2: Takže se dá říct, že funkce radové je jazykově v pořádku už dlouho.
3: Přesně tak. Je ale zajímavé, že některé jazykové problémy mají opravdu, řekněme, tuhý kořínek. I v současné době se totiž setkáváme s pochybami, jestli se vůbec mají pracovní pozice přechylovat. Tedy jestli třeba na vizitce má být Jana Nová praktický lékař pro dospělé nebo Jana Nová praktická lékařka pro dospělé. Ostatně o této problematice už jsme v jazykových koutcích hovořili a upozorňovali, že Jana Nová praktická lékařka pro dospělé je přirozená varianta a dali bychom jí přednost.
2: A o radové to asi platí také.
3: Ano, to je úplně stejný případ. Sice je žen ve funkci radových poměrně málo a proto tento význam nemáme zažitý jako primární, ale od toho je třeba se oprostit.
2: Říká v jazykovém koutku Martin Prošek. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 2 minuty po 11:15, to byla skupina Bee Gees. Seriál Tajemství technických památek nám přiblíží krušnohorský Semmering. Více o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely vybudovanými v 19. století se dozvíte už za chviličku, bude to ještě před 11:30. Počkejte si.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tratě trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Teď si zahrajeme skupinu Argema a pak vám nabídneme kalendárium, připomeneme si třeba Pražský dům mody a také obousměrnou tramvaj zvanou Kačena. Za chviličku.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

Mám pro vás teď pozvánky na naše odpolední vysílání. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině zpěvačka Marta Jandová a v Humoriádě bude po 16. hodině herec Martin Zounar. A už za pár minut Jarka Vykoupilová s konstatováním, že některé květiny nejsou jen na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si i s nejrůznějšími pachy. Tady je rádio vašeho kraje 3:15 a 1 minutka k tomu.

0: Pražské rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hasiči varují před nabíjením baterií koloběžek a elektrokol bez dozoru. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky A. Nejvíce případů je na jihu Moravy. Bude většinou oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Škodou přes 1 milion korun skončil požár garáže v Rokycanech. Majitel v ní nabíjel baterie do elektrokoloběžky. Hasiči v této souvislosti důrazně varují před nevhodným zacházením s bateriemi. Pokračuje jejich krajský mluvčí Petr Poncár.
2: Při nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek je důležité používat pouze originální nebo výrobcem schválené nabíječky a nabíjet na nehořlavém povrchu, ideálně pod dohledem. Akumulátor by neměl být vystaven vysokým teplotám a nikdy není vhodné nabíjet elektrokol nebo koloběžku v únikových cestách, jako jsou chodby nebo schodiště.
1: Město Touškov na severním Plzeňsku zahájilo výstavbu chodníků v Malesické ulici. Investice vyjde na téměř 8 milionů korun. Financovaná je z městského rozpočtu a reaguje na rozvoj nové obytné zástavby. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
3: Vybudujeme nové chodníky, nové veřejné osvětlení, které zde zcela chybí. Upravíme komunikaci tím, že ji osadíme do obrub. Ty obruby docílí toho, že ji opticky zúžíme jízdní prostor a přispějí celkově ke sklidnění dopravy na vstupu do města Touškova.
1: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 13 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
4: Lídrem české delegace je Babiš. Ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
5: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
4: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
6: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
4: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
7: Nemyslím, že byla indisponovaná, jakože za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Počasí. Bude většinou oblačno, později večer se mohou hlavně v severní polovině kraje objevit lokální přehánky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane mírný až čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Reslova mezi křižovatkami ulic Jagellonská a Americká se pracuje na inženýrských sítích a jeden jízdní pruh je uzavřený. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Ty úterní začínají 5 minut po 12. hodině. Telefonní číslo 221 554 222. Už můžete začít volat a pokud jste přáníčko poslali e-mailem, tak ho určitě také v nadcházejících minutách vyřídíme. Tady je Iva Kokešová, přeji hezké odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a na telefonu je paní Jana z Valchy na Tachovsku. Dobrý den.
1: Přeji hezký den vám i posluchačům. Dnes má krásný narozeninový den naše vnučka Julinka Šeneková z Boru, a to 19. Julinko naše milá, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a pevné nervy. Budeš dlouhých 6 let studovat na vysoké škole v Brně, proto buď šťastná, úspěšná ke své spokojenosti a naší radosti. Máme tě všichni moc rádi a dobře víš, že se vším můžeš na svou rodinu spolehnout. Přeje babi Jana, děda Míra, mamka, taťka, sestra Natálka s Vojtou, teta Jana, Péťa, Ondra a Vojtík. A vám, paní redaktorko, moc krát děkuji a brzy na slyšenou.
0: Rádo se stalo, písnička je připravená, na slyšenou. Paní Jano, mějte se krásně.
1: Děkuji vám, na shledanou.

Tady je Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás. Vyřídíme si jedno mailové přání. 9. července slaví narozeniny náš kamarád, spolužák ze základní školy, pan Zdeněk Roubal. Jeho manželka Zdeňka slavila narozeniny o měsíc dříve. Blahopřání patří i jí, adoptovali jsme ji na naší spolužačku a do naší party spolužáků už dávno patří. Takže milí Roubalovi, přejeme vám pevné zdraví, štěstí, radost ze života a spoustu trpělivosti. Zdeňkovi trpělivost při budování překrásných betlémů, kterými potěší všechny, kdo je zhlédnou. A Zdeničce trpělivost za to, že trpělivě trpí manželovou trpělivostí při jeho krásné činnosti a není netrpělivá. Zkrátka a dobře, je to báječná ženská, která si vzala báječného chlapa nad výběrem písničky, tedy není třeba dlouho doma. Vám oběma ji posílají Maruška, Hanka, Helča, Mirka a Míla.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň se teď dovolal pan Láďa Střemošné. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače a všechny zaměstnance rádia. A k dnešnímu dní bych chtěl popřát svojí mamince Bohuslavě Štruncový ze Třemošní k svátku. Maminko, ze srdce ti přeju všechno nejlepší, hlavně to zdraví a štěstí a užij si dnešní sváteční den, ať máš radost ze života na každém kroku, kam přijdeš a ať tě mají lidi tak rádi, jako tě mají teď. To ti přeje ze srdce tvůj syn Láďa. A moc vám děkuju za zahrátí písničky, kterou jsme vybrali společně.
0: Není zač. Mějte se krásně, pane Láďo, někdy zase naslyšenou.
1: Vy taky naslyšenou, moc vám děkuju.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

Tady je Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Další mailová gratulace je připravena. Chtěla bych nechat zahrát mému manželovi Josefu Němcovi z Mnichova u Poběžovic. Dnes se dožívá krásných 77 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, síly a elánu. Manželka Magda, dcera Magdalenka, dcera Renáta, syn Matýsek a vnoučata Sára, Roland, Matyáš, Deniska a Adámek a Natálka.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň na číslo 221 554 222 teď telefonuje paní Jana z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím milé rádio Plzeň z chaty a přeji si zahrát píseň od Josefa Zocha Montgomery. Přeji hezké léto.
0: Ano, písnička je připravená vám taky. Krásné léto, jak pak se máte na chatičce?
1: No, zatím dobře, není tak velké horko.
0: Myslím si, že teď, jak jsou ty teploty, to nám úplně stačí, vidíte, paní Jano?
1: Ano.
0: Dobře, tak písnička je tady. Pozdravujeme, mějte se moc hezky, někdy zase zavolejte.
1: Ano.
0: Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a na telefonu je paní Jarmilka z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný pozdrav všem v rádiu a všem poslouchajícím. Dneska budu posílat přání své milé vnučce Vanesce z Freiburgu v Německu. Já, Vanesko, přeji ti hlavně hodně toho zdraví vašeho, i když seď mladníka, je nejpotřebnější. Štěstí, které vždy budeš mít při sobě, když ho budeš potřebovat. Spokojenost, radost a velkou lásku nás všech, kteří tě mají velmi rádi. Děkuju za odvysílání, paní redaktor, děkuju.
0: Není zač, paní Jarmilko, naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou.

sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, vyřídíme další mailovou gratulaci. Posílám písničku k dnešnímu svátku pro paní Bohuslavu Koptovou ze Stupna s přáním stále pevného zdraví, štěstí a radosti. Mějte úsměv na tváři a v životě, ať se vám všechno daří, tak jak si přejete. S pozdravem Jitka Hladová Rokycany.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a vyřídíme ještě jednu mailovou gratulaci. Pořád máme 10 minut času. Budeme hrát pro pana Jana Jedličku z Vochova, který dnes slaví 79. narozeniny, ale také pro paní Evu Lejčarovou, také z Vochova, která 79. oslavila už v květnu. Oběma přejí vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a pevné nervy dcery Vendula, Marcela s manželem Láďou a vnoučata Sebík, Ládík a Tereska.

přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco

0: rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují a jiní úplně ruší. V Nýřanech na severním Plzeňsku odsouhlasili vznik lesoparků. Bude většinou oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpán Kazíková. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
2: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
3: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
2: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
4: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
2: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: V Nýřanech na severním Plzeňsku vzniknou městské lesoparky, a to z lesů na okraji města. Změnu územního plánu potvrdili zastupitelé. Pokračuje nezávislá starostka Nýřan Pavlína Cajsová.
5: Dochází k převedení všech lesů v intravilánu obce na lesoparky. Přibydou lavičky, herní prvky pro děti i fitness prvky pro dospělé. Věříme, že stihneme realizaci tak, aby už příštím létě mohli naši občané stín lesa ocenit.
1: V Dobřanech na jižním Plzeňsku dokončují městský holubník. Cílem je snížit množství holubího trusu v centru města. Jak vysvětluje nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka, snížit populaci holubů má pomocí řízená kontrola hnízdění.
6: Městský holubník bude fungovat tak, že ti holuby se tam naučí snášet vejce a ta vejce se jim nahradí podkladkem přiměřené velikosti, takže oni nebudou v žádném stresu, budou normálně hnízdit, akorát, že se to nepovede. Chtěli bychom, aby ten holubník pomohl ještě letos.
1: Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou do Německa. Rozhodnutí dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Líbichová má ve své vlasti nastoupit do vězení. Návratu se bránila. Její případ vyvolal v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení. Ten umožňuje úřední změnu pohlaví prohlášením na matrice. Původně byla Líbichová odsouzená ještě jako muž. Podle tamních médií tuto možnost účelově využila, aby se vyhnula mužské věznici.
0: Sport.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel tříletý kontrakt s Litvínovem. Do roku 2029 své smlouvy s posledním týmem minulé extraligové sezony prodloužili i bratři Ondřej a David Kašovi.
0: Počasí.
1: Čekejte většinou oblačno, později večer se mohou objevit lokální přeháňky nebo slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane mírný až čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Boru na Tachovsku se pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, opravují se vozovky. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní země nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií a to jsem právě slýchávala hodně i v Německu a to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba půl hodiny nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a až si jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mně, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zanechávam stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já toho chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už jí je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako miniturné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když si lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo si to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různý blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Mm-hmm, stále, úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mýmu účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta nová, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně mladročtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvat se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych si někdy mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec, jako, o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě, skrz ty starý dopisy, našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla, takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říkala, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tatínka. On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu

0: Já stále říkám Marta Jandová, Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju. Já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu. A on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte. A já, nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí, říkám, nejste první, já mám asi takovej obličej prostě. No a do dvou minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyšet, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé během zbraňové amnestie odevzdali skoro 6 000 zbraní. V Plzni začíná měsíční uzavírka vytížené ulice na Roudné, projedou jen autobusy. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. V Plzni dnes začíná další z letních oprav ulic, které komplikují dopravu v krajském městě. Pro individuální dopravu se na měsíc uzavírá ulice na Roudné, která je alternativní trasou z centra města do čtvrti Doubravka, Bílá Hora nebo Lochotín, informuje o tom magistrát. Uzavřený je zhruba kilometrový úsek od kruhového objezdu na Lochotín a na Jateční ulici směrem na Roudnou. Celoplošnou opravou za téměř 3,5 milionu korun projde zhruba půlkilometrový úsek od okružní křižovatky k pivovarským studním. Nový závlahový systém v zahradě pavilonu Skla na Klatovsku má za sebou zatěžkávací zkoušku. Vůbec poprvé ve městě využívá dešťovou vodu ze střech z veřejných budov. Podle ředitele technických služeb Libora Hoška i během velkých veder péči o nově založený trávník a záhony zvládal.
2: Určitě ty závlahy jsou 100% přínosem pro tu zahradu. Víme, jak zahrada vypadala bez závlah nebo s občasnou závlahou v předchozím období. Protože je to samozřejmě novinka, tak regulujeme optimální stav. Takže ta doba stříkání je zhruba mezi 5 a 10 minutama. Třikrát denně. I v těch velkých věcech bylo to dostatečné, protože regulujeme podle skutečnosti.
0: Rekonstrukce zahrady, včetně instalace nádrže a nového závlahového systému, přišla na 2,5 milionu korun. 85% pokryla evropská dotace. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem 3 typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
0: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód.
1: Sport.
0: Fotbalista Kaan Kairinen končí po 3,5 letech ve Spartě. Finský záložník přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S pražským klubem vyhrál 2 tituly a jednou domácí pohár. Postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal Kairinen 4letou smlouvu. Kluby o tom informovali na svých webech.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, kránu budou srážky ustávat. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný, odpoledne severozápadní vítr, k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u Popovic na severním Plzeňsku pozor na dopravní nehodu. Převrácený vlek za osobním autem. Na místo jela policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 14 hodin a 5 minut. Z toho dnešního data musí mít radost všichni, kdož si myslí, že 7 je šťastné číslo. Jsou tam hned 2. A šťastné byly například i pro tenistu Jana Kodeše, který 7.7.1973 vyhrál Wimbledon. Horší už to bylo 7.7.1997, kdy v Česku kulminovaly stoleté záplavy. No, dnes nic takového nehrozí a pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, takže krátce po 14:30 se podíváme do Tachova, kde mají novou atrakci. Ve slovíčkaření přijdeme na kloub úsloví Je mi to putna. Jako obvykle otevřeme rozhlasové tržiště a za pár minut další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. A tam bude řeč o polární záři. Taky nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.
7: Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný Králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na novinku láká letos turisty město Tachov. Po nutných úpravách město zpřístupnilo dvě věže, které jsou součástí velmi zachovalého městského středověkého opevnění. No a právě do tachovských věží vás vezmeme už za chvíli. Teď jsou na řadě
1: tipy pro volný čas.
0: Pavilonu Skla Klatovy, jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letní výstava nazvaná Smart Glass potrvá do 22. září. V klášteře Kladruby pokračují do 11. července benediktínské dny. Netradiční prohlídky jsou naplánované vždy v 8, 9, 10 a 11 hodin večer. Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zve zase na výstavu s názvem Spolu mezi světy. K prohlédnutí je kresba, keramika a malba. Výstava potrvá do 26. července. Festival nového cirkusu Žonglobalizace nabídne od 16 hodin v Mlýnské Strouze v Plzni workshop žonglování. Od 18 hodin pak zve na stejné místo na představení s názvem Ahoj a v závěru dne pak Mlýnskou Strouhu rozezní od 19 hodin elektronická hudba. No a v zámecké konírně v Chanovicích uvidíte výstavu Souznění paličkované krajky a fotografie. Ta je přístupná do 2. srpna. Tolik tedy dnešní tipy, no a teď už se Petr Janda chystá na procházku.

0: Je minuta po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň a tak vám mohu říci, že dnes večer se zaměříme na příběhy, které umí vyvolat úsměv a dokonce i slzy smíchu. A to díky dětem a vnoučatům, kteří dokážou každý den zpestřit nečekanými momenty. Děti mají tu jedinečnou schopnost vidět svět úplně jinýma očima. A právě proto nás často překvapí svými vtipnými výroky, nápaditostí anebo roztomilou upřímností. Máte tedy historku, která se stala rodinnou legendou, nebo nějaký výrok, který si pořád připomínáte, když potřebujete zlepšit náladu? Tyhle svoje příběhy můžete zavolat do dnešní noční linky moderátorce Jarce Barboříkové. Začínáme po 23. hodině. Teď ale už míříme do Tachova, jak jsem slíbil. Tam dál rozšiřují nabídku pro turisty. Nejen, že si můžou prohlédnout zachráněnou druhou největší jízdárnu ve střední Evropě, ale i opravený zábenk nebo kompletně rekonstruované náměstí. Letos v létě přichází západočeské příhraniční město s další novinkou. Upozorňuje turisty na jedny z nejzachovalejších středověkých hradeb u nás. Jejich součástí je dodnes víc než 20 věží. A dvě z nich jsou opravené a letos v létě taky volně přístupné.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala.
2: Byla jsem tu několikrát a je to moc hezký, jako líbí se mi to.
1: Věž má střechu, jsou tady takové vyhlídkové terásky, ochozy. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: Ještě byste jim vyprávěla o historii Tachova.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a že Tachov vyplenili husiti v roce 1427.
1: Když se tak podíváme do dále.
2: Taky vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravé straně, který je taky nádherně opravený.
1: A tamhle je rozhledna.
2: Ano, tamhle je tachovská rozhledna a tam vedle kousek od toho takový to bílý, jak vyčuhuje z těch, tak to je husický památník.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem vydlážděným, mrknu do střílny, která je tady ve zdi, a teď do druhé zpřístupněné věže, zase po dřevěných schodech. Já jsem pořád turista, ale mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teď odpočnout, je to tak?
3: Já si sem chodím rád odpočívat, protože mám tohle místo rád. Já hodně mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím. Mě historie baví a samozřejmě na hradby chodím docela pravidelně a často.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů vysokých věží. Proběhl jsem loni opravené Tachovské náměstí. Turistu jsem teda žádného ve všední den tady nepotkal, ale jdu na zámek. Tady určitě budou. Jsou tady, a co jich tu je? Celý autobus, dobrý den. Vy jste turistka, pravá turistka. A jak se vám líbí v Tachově?
4: Moc, jo? Je to tady krásný a jsou tady skvělí lidi.
1: Odkud jste?
4: Z Prahy.
1: Víte, že jsou tady nově letos zpřístupněné dvě věže, které jsou součástí toho unikátního opevnění těch hradeb?
4: Ne, to nám zatím nikdo neříkal.
1: No tak vám to říkám
4: ale
1: já.
4: Ale třeba až přijedeme příště.
1: Průvodkyní a kastelánkou na zámku je tady Petra Tikalová, a také jste tachovskou radní za sdružení Za lepší Tachov. Nově zvete turisty i do věží.
5: Hradební věže a vůbec hradby jako takové jsou pro mě opravdu takový velký symbol Tachova. My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka, a bylo nám to hrozně líto. A letos jsme teda konečně rozhodli, že je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den, a to vždy od 10 do 17 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, zase chvíli budeme prodávat, kupovat, případně vyměňovat svoje inzeráty, jako vždycky voláte na číslo 221 554 222. Já je poslouchám a posluchači samozřejmě taky a zapisuji ta telefonní čísla pro případné zájemce. Tak zjistíme hned, koho tam máme teď u telefonu. Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, posluchač ze Strakonicka. Měl bych zájem o starou kamennou stírku, aby byla tak aspoň na 100 litrů vody, aby byla zdravá. A dobře bych ji zaplatil. Posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Starou kamenku žulovou. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou, číslo 2 už je připraveno. Dobrý den.
5: Dobrý den. Nabízíme domácí pekárnu Eta Siesta za 1000 korun, potom nabízíme elektrický strojek na vytlačování cukroví za 300 korun a satelitní přijímač Optibox Zebra Mini pro Skylink, a je to včetně paraboly a televizoru, za 1200 korun. K dispozici je všech v Plzni nebo v okolí Holšovského Týna nebo na Poběžovicku. Informace na telefonním čísle 720 175 159. Děkuji.
3: Číslo zní 720 175 159. Pozdravujte papouška.
5: Děkujem. Naschledanou.
3: Naschledanou. Tak a teď jste na řadě vy. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych sem prodala elektrický dvouvařič plotínkový, potom balkonovou zástěnu PVC černou, je to plast a je to napodobení na ratanu, a dva noční stolky masiv nepoužitý, 70% sleva. A bylo by to v Plzni na telefon 728 708 064.
3: Číslo zopakuje 728 708 064 Plzeň, ano?
6: Ano, děkuji.
3: Není zač. A další účastník tržiště už je u telefonu. Dobrý den.
7: Dobrý den, posluchač Plzeňska. Já bych prodal domácí traktůrek, vhodný na práce na zahradě. Může tahat k hrabačku, obracečku, a byl by to levně, na čísle 728 202 615 Plzeňsko.
3: Taky tady zopakuji 728 202 615. Naschledanou.
7: Ano, tak děkuju, naschledanou.
3: No a máme pořád čas, takže i vy můžete mluvit. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych prodala křovinořez i s příslušenstvím za velmi výhodnou cenu. A je to doma Žlicko. Číslo telefonu 728 352 743.
3: Číslo zní 728 352 743.
8: Ano, děkuji moc. Naschledanou.
3: Naschledanou. No a další ještě jeden telefon zřejmě stihneme. Tak povídejte, dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych prodala kameninový sud na zelí. Je 55-litrový a prodám ho levně. A je to na telefonní čísle 732 688 575. Je to starý Plzenec.
3: 732 688 575 mám zapsáno.
9: Děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou. Dnes nám to jde jako na drátkách, takže stihneme ještě jeden telefon. Dobrý den. No, ale nikdo nám tam nemluví, zkusíme dalšího. Dobrý den.
10: Haló, dobrý den.
3: Posloucháme.
10: Haló.
3: Posloucháme vás.
10: Haló.
3: Ani tady se nedomluvíme, zkusíme ještě jeden telefon. Dobrý den.
10: Dobrý den. Zahradní nábytek na číslo 724 509 882 Plzeň.
3: Tak měli jsme špatné spojení, ten nábytek chcete koupit nebo prodat?
10: Daruji za odvoz.
3: Jo, daruji. A to je důležitá věc, a to jsme neslyšeli, teď už to slyšíme. Tak se mějte, ať se to povede.
10: Ano, děkuji.
3: No a to byla také poslední záležitost v dnešním vydání rozhlasového tržiště. Prodávat, kupovat a vyměňovat budeme zase zítra v tomhle čase.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovoš Rod Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Je mi to putna. Semeleme všechno možný, ženský, fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětném zrcátku toho erárního žigulíku pryč bude mít trápení a všechno bude putna. Zpívá v jedné písni Karel Plíhal a docela jasně tak vykládá význam tohoto sousloví. Prostě je mi to jedno. Jinak putna je staré české slovo pro dřevěnou bečku, kbelík nebo nádobu na vodu či uhlí. V tomhle případě prázdnou, neboť sama tato nádoba byla bezcennou, sloužila jen k přenášení něčeho. Čili je mi to jako prázdná bečka, je mi to prázdné, je mi to jedno. A do stejné kategorie patří i slovní spojení je mi to šumák, kde jazykovědci mimo jiné předpokládají příbuznost ke slovesu šumět, tedy dělat šum, hluk, který ale není konkrétní. Je to jen takový šum v uších, který nás nezajímá. Je nám jedno.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hasiči varují před nabíjením baterií koloběžek a elektrokol bez dozoru. Klatovy připravují výběrové řízení na opravu jezuitského semináře. Maximální cena nafty i benzínu zítra oproti dnešku znovu poroste. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková.

0: Škodou přes 1 000 000 korun skončil požár garáže v Rokycanech. Majitel v ní nabíjel baterie do elektrokoloběžky. Hasiči v této souvislosti důrazně varují před nevhodným zacházením s bateriemi, pokračuje jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
1: Při nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek je důležité používat pouze originální nebo výrobcem schválené nabíječky a nabíjet na nehořlavém povrchu ideálně pod dohledem. Akumulátor by neměl být vystaven vysokým teplotám a nikdy není vhodné nabíjet elektrokolo nebo koloběžku v únikových cestách, jako jsou chodby nebo schodiště.
0: Klatovy připravují výběrové řízení na rekonstrukci poslední části jezuitského komplexu. Oprava bývalého jezuitského semináře, takzvaného Josefina, má rozpočtové náklady 350 milionů korun. Je to jedna z největších investic města posledních let. Pokračuje místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: Představa je, že by rekonstrukce probíhala zhruba 24 měsíců. Důležité je, aby se v centru opravil poslední, řekněme, ošklivý barák a aby mohl být využíván nejméně takovým způsobem jako stávající refektář. Ostatně nás tomu zavazuje i to, že vlastně část jezuitského komplexu je od minulého roku národní kulturní památkou.
0: V Josefinu budou třeba různě velké sály, kavárny, galerijní expozice a kompletní obnova čeká i okolní venkovní prostor. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má resort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
3: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
4: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
3: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista David Kempf podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do nejvyšší české soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kempf stěhuje i kvůli rodině.
5: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme dvě děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Vidíme, že tady kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
0: Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-29 Ondřej a David Kašovi. Počasí. V noci bude zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, k ránu budou srážky ustávat. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť, postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný, odpoledne severozápadní vítr a k večeru zeslábne. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 127 u Nové hospody na Tachovsku pozor na porouchané auto. Na místo jela policie, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: U už jste to mohli zaslechnout i v našich zprávách, zahradu pavilonu Skla v Klatovech nově zavlažuje především dešťová voda. Město tam instalovalo podzemní nádrž, která sbírá vodu ze střechy pavilonu a z části sousedního muzea. Je to poprvé, kdy město využívá dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Bude o tom podrobnější reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, krátce po půl čtvrté, kde se v rámci zámeckého léta podíváme zase na jeden z českých zámků. No a už za chvíli na vás čeká místopis západních Čech. Tentokrát blíže představíme městy z Liblín na Rokycansku. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké odpoledne.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: No a cílem našeho dnešního putování je městys Liblín. Najdeme ho na Rokycansku a protéká jim řeka Berounka. Proč nese takové pojmenování? Na to odpoví nezávislá starostka Ester Lipertová.
2: Původ názvu obce není doložen. Když se na to zeptáte jazykovědců, tak se dozvíte, že Liblín patří mezi stará slovanská místní jména a tak by podle nich mohlo být nejpravděpodobnější, že vychází z osobního jména Libla nebo Libe, Líbice, milý oblíbený. Pověst nebo lidová zkazka uvedená v brožuře kronikáře Josefa Tomáška praví, že který si pán přivážel na svou tvrz mladou manželku. Když přijížděli směrem od Kozojet, naskytl se paní krásný pohled na svěže zelené údolí, jímž protékala řeka. Na jejím břehu kolem tvrze stála malebná vesnička. Mladá paní zvolala, jak se jí toto místo líbí. Její manžel na důkaz své lásky nazval toto místo Liblínem.
3: I přes půvabnou lidovou slovesnost lze hledat vysvětlení původu jména Liblín, který je poprvé zmiňován v roce 973, kdy je veden jako majetek knížat pražských.
2: Po druhý pak rok 1141, kdy je v majetku kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, ale oficiálně doložená první zmínka je z roku 1180, která odkazuje na listinu, která je známa z odborné literatury.
3: Do historických milníků městyse se například zapsalo zpustošení původní tvrze, ale také rok 1367, kdy byl dostavěn hrad Lipštejn. Ten je dnes zříceninou, na kterou vyrážejí turisté i třeba díky romantickému pohledu na Berounku, který cesta nabízí.
2: Majitelé se střídali a ač nebyl někdy dobyt, Lipštejn osiřel. Původní tvrz Liblín byla během 30leté války zpustošena roku 1639 a až roku 1675 byla obnovena. Dalším milníkem je barokní zámek dominanta Liblína, který byl vystavěn v 18. století Ledeburgy.
3: V současné době v zámku funguje domov sociálních služeb. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti a lze zde v rámci procházek také obdivovat historické sochy. Se zámkem je propojen kostel svatého Jana Nepomuckého. Liblín se stal městysem v roce 1904.
2: Mohli se zde pořádat výroční trhy. Označení městys bylo zrušeno v roce 1964, kdy se přestalo úředně používat. Znovu jmenován městysem byl v roce 2014.
3: Seznamuje s historickými milníky městyse nezávislá starostka Ester Lipertová. Na náměstí stojí pomník. Ten je zde od roku 1934 na památku 9 vojáků, občanů Liblína, kteří padli v první světové válce. Od roku 2019 je zdejší most přes řeku Berounku kulturní památkou. Z Liblína Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Asi už jste si také všimli, že i letos putujeme po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Kam se vydáme dnes, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Co je to protéza?
1: Nemoc.
2: Může to být místo sádry.
3: Protéza je zubní něc, jako nahrazování zubů.
4: No nemusí to být jenom nahrazování zubů, ale když někdo nemá nohu, tak má protézu.
5: Že někomu vyměnil mozek, že mu padne hlava, na krv mu dají protézu.
6: Protéza může způsobit, že může taky mít ten člověk problém se žaludkem.
7: Protéza se dává třeba na nohy a na ruce.
8: Může to být i na zuby.
9: A když jsem byl u baby, tak jsem viděl tetu Maruš a to je měla vyndavací ty zuby.

mástra chtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: hodiny 5 minut po půl čtvrtém posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď to bude o jednom dobrém realizovaném nápadu. Klatovy totiž poprvé využívají dešťovou vodu ze střech veřejných budov, konkrétně z pavilonu Skla a z muzea. Právě u pavilonu letos dokončili kompletní rekonstrukci zahrady, vysadili tam novou zeleň a hlavně instalovali podzemní nádrž na dešťovou vodu a zavlažování. Ten nový systém obstál i ve velkých vedrech a už teď je jisté, že ve městě nezůstane jediný.
1: Tady 41 rysek, udělených na 6 okruhů.
2: Tak, ukazuje mi ředitel klatovských technických služeb Libor Hošek. Takže ty trysky jsou tady v té části.
1: Jsou nenápadné, jsou zapuštěný a ve chvíli, kdy se to zapne, tak oni vyjedou asi 20 cm do vešky a fungují.
3: Takže já pustím betonovou lavici, jo? Oblast.
2: Ano. Tak a ze země nám tady vyjelo několik trysek. Točí se tady dokola. Tak a už jsem mokrá. Těch trysek je tady tedy 41 a napájené jsou ze spoda z té nádrže.
1: Je tady 16-kubíková nádrž, do které jsou svedeny okapy na srážkovou vodu z celé střechy pavilonu Skla a z části střechy budovy muzea. Je svedeno do té nádrže. V případě, že není dešťová voda v nádrži, tak je automaticky dopouštěna z vodovodního řadu.
2: Vy jste to tady teď pustil pomocí aplikace ve svém mobilu, ale spouští se to asi samo?
1: Spouští se to samostatně, standardně to máme nastavené tak, že se to pouští 3x denně. Regulujeme zatím, protože je to samozřejmě novinka, tak regulujeme optimální stav. Takže ta doba stříkání těch jednotlivých oblastí je zhruba mezi 5 a 10 minutami. 3x denně.
2: I v těch velkých hicech?
1: I v těch velkých hicech a bylo to dostatečné, protože regulujeme podle skutečnosti.
2: Ona vlastně, ta zahrada je letos udělaná úplně nově, i celá ta výsadba.
1: Ta výsadba byla dělaná z jara, ne na všech místech nám kvalitně vzešly travníky, takže se to přesývalo po dohodě s dodavatelem.
2: Jsou tady hodně traviny.
1: Máme tady 560 kusů okrasných travin a krvalek, 15 kusů cibulovin, 107 kusů trvale, které byly přesazené z předchozí doby a které byly použitelné. A 145 kusů trvalek je zasazených mezi zatrňovací plochy, mezi panely.
4: Zahrada není jen vlastně kulisou kolem budovy, ale je pokračováním celé galerie. Důkazem toho jsou právě v létě i výstavy, které i na zahradě probíhají.
2: Správkyní klatovských památek je Milada Čermáková.
4: A aktuálně, když se podívám na zahradu, tak je svěží i po tom období toho sucha, které máme za sebou. Takže po těch těžkých začátcích, kdy nám někde nezešla tráva, se to konečně jeví krásně.
1: Jako určitě ty závlahy jsou 100% přínosem pro tu zahradu. Víme, jak zahrada vypadala bez závlah nebo s občasnou závlahou v předchozím období.
2: Vlastně tady ta nádrž na dešťovou vodu z veřejných městských budov je první v Klatovech, ale ne poslední.
1: Ano, je to první nádrž v Klatovech, která je určena k následnému využití dešťové vody a to, co nám ukazují klimatické podmínky, tak určitě je to trend, kterým je nutno pokračovat.
2: Další nádrž na dešťovou vodu chce město příští rok postavit v areálu technických služeb. Srážková voda tam bude sloužit k zalévání skleníků a pařenišť. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase chvilka gastronomie. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022. Podle Poroty šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy konkrétně Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, jak křehká.
5: Je to linka.
3: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: A recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 15:52, za chvíli jsou tady zprávy o čtvrté a pak humoriáda. Dopředu zase řeknu, že dnes bude hostem humoriády herec Martin Zounar. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. V Nýřanech na severním Plzeňsku odsouhlasili vznik lesoparků. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zítková. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli vyjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část

0: analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využívat malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. V Nýřanech na severním Plzeňsku vzniknou městské lesoparky, a to z lesů na okraji města. Změnu územního plánu potvrdili zastupitelé. Pokračuje nezávislá starostka Nýřan Pavlína Cajsová.
2: Dochází k převedení všech lesů v intravilánu obce na lesoparky. Přibydou lavičky, herní prvky pro děti i fitness prvky pro dospělé. Věříme, že stihneme realizaci tak, aby už příštím létě mohli naši občané stín lesa ocenit.
1: Návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech dnes uvidí reprízu světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Představení začne v 10:30 a potrvá 10 minut. Nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal a drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů, říká režisér a spoluautor projektu David Zaorálek.
3: Tělo toho dronu je z tvrzeného plastu, dokonce má i zabudovaný padáček a ta spodní část celá září. Z každého dronu vám vychází světlo až o svítivosti 3000 lumenů. Sport.
1: Fotbalové mistry světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na aktuálním světovém šampionátu v Severní Americe. V 18 hodin našeho času nastoupí proti Egyptu, ve 22 hodin pak začíná duel Švýcarsko-Kolumbie.
4: Počasí.
1: V noci bude zataženo, místy přehánky, kránu budou srážky ustávat a teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný déšť. Postupně bude oblačnosti ubývat, odpoledne na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane mírný, odpoledne severozápadní vítr a k večeru zeslábne. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni začíná rekonstrukce ulice Na Roudné, potrvá zhruba měsíc. Pro individuální dopravu je ulice zcela uzavřená, jedná se o zhruba kilometrový úsek od kruhového objezdu na Lochotín a na Jateční ulici. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
4: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ráno, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zazvoní, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nástraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš pod té stanovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? Já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický huchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak zemlou vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já pozdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyškova.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto. Bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo. Ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím, Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, on lidi leto, je červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schole v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začne už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říká. No, tak se to vyštengre do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď prostě tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, sanitka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdila, víš, no neblbni, paní Macha, no neblbni, že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku, že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit, a on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko a paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. Až se dostane na chirurgii, tam má nějakého známého, že Macháčko a jo, počkej, Macháčko a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař. Já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Člověče, bláznivina.
3: Ne. No, My jsme měli s Michalem Dlouhým takový klub Alora Tosa Pere Vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
3: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali. Takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
3: Jo. Poslouchej, no ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor. Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: je, a pro posluchače, sanitka, seriál třeba tyhle, no, jistě, první, no, tak sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, tak jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky. Ale bylo to, ještě
2: my jsme
1: hráli
2: Mandrák, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Byly krásný peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentino.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, to tak nějak byl Miroslav. Děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme vím, čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla to paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluka z Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, jen kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, říká, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zase trvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo nejvyště. Začal jsem byl u dveří a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumíš, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, když ty, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježišmarja, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Laváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chutě medu, Šelek Delejnová. Byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první sobotu. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych, hele, a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: Vybírejte, 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin
2: Zouna. Historka z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý tam? Den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní. Ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkujeme.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Dobre. Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali, tak je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem všichni. Na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezké.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepi.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles junge komm her, pojď sem, hoši. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, i geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čoče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem, ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až do domů, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pán, a komu to tady prodáme? Pán, norským námořníkům. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáně na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Kangaseiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo, O Kangaseiro, nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A my si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně posra.
0: Humoriáda.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: U obce Kšice na Tachovsku hoří pole, na místě zasahuje na 20 hasičských jednotek. Na místě bývalé bednárny v Postřekově na Domažlicku vyrostá letní kulturní amfiteátr. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpán Gazíková. Hasiči likvidují požár pole u obce Kšice na Tachovsku. V plamenech je plocha zhruba 300x400 metrů. Velitel zásahu si vyžádal vyhlášení třetího stupně požárního poplachu. Další podrobnosti přidává mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Severně od Cibivy likvidujeme požár pole. Máme na místě aktuálně 16 hasičských jednotek v kombinaci profesionální i dobrovolné. Už se nám podařilo ten oheň lokalizovat, takže se nám dále nešíří.
1: Venkovní kulturní amfiteátr s arboretem chtějí vybudovat na místě bývalé bednárny v Postřekově na Domažlicku. Původní výrobní závod nechala obec zbourat a teď je tam travnatá plocha. Jak dodává nezávislý místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov, revitalizace bývalého brownfieldu začne na podzim sázením stromů.
3: Ty stromy, co se tam bude sázet, tak to bude pojaté jako arboretum, že vlastně každý strom bude nějak jako zajímavý jiný druh. A ještě do budoucna se tam plánují i dvě takové stavby. Jedno bude pódium s šatnami a naproti tomu sociální zázemí s výčepem a bude to sloužit pro ty hlavně letní kulturní akce, jako jsou třeba poutě, ale i různé menší festivaly, například našeho národopisného souboru.
1: Na projekt v hodnotě zhruba 20 milionů

0: Rono se obec pokusí najít vhodný dotační program. Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táboru nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit, popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
1: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem, nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
0: Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Americký prezident tlačí ostatní členy aliance, aby navýšili výdaje na obranu výrazně nad povinnou hranici 2% HDP. Česko jako jedna z mála členských zemí ale neplní ani tento základní závazek. Sport. Fotbalový útočník Metsoko zamířil z Plzně na další hostování. Nadcházející sezonu stráví ve Francii narozený reprezentant Toga ve skotské nejvyšší soutěži, kde bude oblékat dres Dundee United, uvedly oba kluby na svých webech. Dohoda, která je podmíněná získáním pracovního povolení, zahrnuje také opci na přestup. Počasí. V noci bude zataženo místy přehánky nebo občasný déšť, kránu budou srážky ustávat. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť. Postupně bude oblačnosti ubývat, odpoledne postupně na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný, odpoledne severozápadní vítr a k večeru zeslábne. Což bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/145 u Dlouhé Vsi na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu. Funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Částečná uzavírka potrvá téměř do konce října. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dnešní den v kraji s datem 7. července odstartujeme dvěma velkými tématy. Nejdříve se podíváme na plzeňskou trojku, která rozjíždí unikátní talentovou soutěž pro amatérské zpěváky. Já sám v autě sice raději jen poslouchám, ale pokud schováváte talent, ve Škodalandu můžete v září zazářit a ve hře jsou i pěkné peníze. A ve druhé části pořadu se přeneseme do světa filmu, protože naším dopoledním hostem byla herečka Anja Geislerová. Promluvíme si o jejím novém historickém dramatu Pramen i o tom, jaký byl její otec, charismatický a záhadný japanolog Petr Geisler. Máte se na co těšit.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: 17 hodin 5 minut po Karlu Zichovi máme pro vás stručný přehled dnešních hlavních událostí. Ondřej Kapic přeje pěkné odpoledne.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Oblíbená česká herečka Aňa Geislerová představila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech historické drama Pramen. Podílela se ale i na přípravě filmu Dvě deci tuše, který je režijním debutem její sestry Ester a je portrétem jejich otce Petra Geislera. V rozhovoru pro Český rozhlas prozradila Aňa Geislerová i to, jak tento film vznikal a jaký měla ona sama vztah s otcem.
3: Ten film je prostě její nějaká výpověď a její i nějaká láska k tomu tátovi, kterou prostě takhle ona zhmotňuje a asi si ji ještě tak jakoby doluje, i když ten táta tady není.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Další novinkou pro turisty přichází město Tachov. Lidé budou moci po celou letní sezonu navštěvovat kromě zámku nebo jízdárny ve Světcích také dvě věže, které jsou součástí unikátního systému středověkých hradeb. S novinkou je spokojena i kastelánka zámku Tachov Petra Tikalová.
4: My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví a letos jsme teda konečně rozhodli, že je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
2: Více informací se dozvíte z našeho vysílání ještě v této hodině. V Plzni dnes začíná další z letních oprav ulic, které komplikují dopravu v krajském městě. Pro individuální dopravu se na měsíc uzavírá ulice Na Roudné, která je alternativní trasou z centra města do čtvrtí Doubravka, Bílá Hora nebo Lochotín, informoval o tom magistrát. Uzavřený je zhruba kilometrový úsek od kruhového objezdu na Lochotín a na Jateční ulici směrem na Roudnou. Nový závlahový systém v zahradě pavilonu Skla v Klatovech má za sebou zatěžkávací zkoušku. Vůbec poprvé ve městě využívá dešťovou vodu ze střech z veřejných budov. Podle ředitele technických služeb Libora Hoška i během velkých veder péči o nově založený trávník a záhony zvládal. Rekonstrukce zahrady včetně instalace nádrže a nového závlahového systému přišla na 2,5 milionu korun. 85% pokryla evropská dotace.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Česká hudební scéna zažila desítky různých televizních talentových show, ale ty největší neobjevené talenty často žijí hned v našem sousedství. Plzeňská trojka se proto rozhodla dát lidem z ulice šanci vystoupit z davu a ukázat, co v nich doopravdy je. Pojďme se podívat, jaká pravidla musíte splnit, abyste v zářijovém finále ovládli pódium. Detaily nám teď poví kolega Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Já přeji dobré odpoledne. Městský obvod Plzeň 3 přišel s parádní letní novinkou pro všechny, pro které je zpěv hlavně koníčkem. Soutěž nese název Trojka hledá svoji hvězdu. A šanci mají naprosto všichni amatéři, solisté, dua, soubory i celé kapely bez rozdílu věku. Jedinou základní podmínkou je mít k trojce nějaké pouto, tedy v obvodu buď bydlet, studovat nebo pracovat. Celý proces je přitom maximálně jednoduchý a máte na něj celé prázdniny. Stačí na mobilu natočit video s vaším pěveckým výkonem a poslat ho organizátorům na e-mail. Ti nejlepší se pak probojují až do velkého finále, které vypukne 18. září v areálu Škodalandu. Tam si finalisté vyzkouší zpěv na profesionální stage s plným ozvučením a osvětlením před zraky poroty i diváků. A co je na tom nejlepší? To je ta motivace. Absolutní vítěz si domů odnese pohádkovou finanční odměnu a to 33 tisíc korun českých.
0: Regionální stopař.
1: Řekl bych, že ta odměna je naprosto takovou na amatérskou soutěž až moc vysoká, řekl bych, nebo štědrá, ale taky by mě zajímalo, kdo vlastně bude o osudu soutěžících rozhodovat a kdo si vlastně sedne do poroty.
2: No, radnice zatím konkrétní jména drží pod pokličkou a otajní je postupně během léta, ale víme, že půjde o kombinaci vedení obvodu a také profesionálů z hudební branže. Rozhodně to tedy nebude jen od úřednického stolu, ale o lidech, kteří muzice relativně rozumějí.
1: Tak tedy slyšeli jste, že Jiří je někde skutečně venku pod stromem, fouká to tam velmi, ale já mu děkuju za podrobnosti o soutěži Trojka hledá svoji hvězdu. Jestli se Jiří přihlásíš ty, přihlásím se i já.
2: Když se přihlásíš ty, i já se přihlásím.
1: Domluveno.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Za 6 minut bude 17:30.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat, jaké počasí nás čeká v noci a zítra. U telefonu už je připravená meteoroložka Jana Adamovská. Dobrý den.
2: Hezký podvečer.
0: Je něco důležitého, na co bychom se měli připravit večer a v noci, co se počasí týče?
2: Tak v noci přejde přes naše území studená fronta, takže se nám zatáhne a později večer se od severu přidají přehánky nebo slabý déšť. Gránu už ty srážky budou slábnout, teploty budou klesat k 15 stupňům a vítr ten bude trochu slabší, než byl přes den, ale pořád bude foukat mírný západní až severozápadní.
0: Když se to v noci vyprší, znamená to, že ráno a dopoledne bude už s polojasnou nebo jasnou oblohou přímo?
2: Tak ráno bude na obloze ještě hodně oblačnosti a hlavně na jihu kraje mohou ještě doznívat slabé srážky. Během dopoledne už bude ta oblačnost od severu ubývat a odpoledne už bude polojasné, večer bude až jasno a za tou frontou se nám ochladí. Dneska bylo až 31 stupňů, zítra počítáme v maximech 26 stupni, ale ten vítr nás neopustí ani zítra. Bude foukat mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a potom až výrazněji ten vítr zeslábne až večer.
0: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji za předpověď a přeji pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Paula Abdul v 17:30 na vlnách Českého rozhlasu Plzeň posloucháte úterní den v kraji. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Aňa Geislerová, která na letošním Karlovarském filmovém festivalu představuje historické drama Pramen, byla dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu. S moderátorkou Pavínou Kyselovou si povídala nejen o zmíněném filmu Pramen, ale také o režijním debutu její sestry Ester, Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je portrétem otce sester Geislerových, japanologa a překladatele Petra Geislera. Pavlínu Kyselovou zaujala anotace k filmu, podle které byl Petr Geisler velice vzdělaný, šarmantní, ale pro své nejbližší také záhadně unikavý. Jaký skutečně byl? To vysvětluje Aňa Geislerová.
1: Mně se strašně líbí to slovo unikavý. Já vždycky, když to vidím, říkám, je to vůbec správně tohle slovo, jako unikavý, jako já nevím, jestli není unikající, ale to zase je úplně jiný význam. No nicméně, ten táta, ano, jako i na tady tom všem se vlastně potvrzuje, jako jak ty nedostupný, nedostižný, nepolapitelný věci nás prostě fascinují víc než ty, co máme na dosah a co bereme jako nějakou automatiku, jo, že my vlastně se furt věnujeme tomu tátovi, který byl jako často nepřítomný, záhadný, nesrozumitelný někdy, a do toho máme tu mámu, která je vždycky prostě po našem boku a všechny nás živí, šatí prostě a jakoby vede tím životem a my furt se ženeme za tím nedostižným otcem, takže to strašně funguje. Já jsem si prožila s ním něco úplně jiného než Eťa, jo. Tím to je velký rozdíl v tom věku, že když jste o 8 let starší, tak to není rozdíl na tom začátku, to jste prostě děti, ale když je vám 16 nebo jako 8, tak to je velký rozdíl, jako o čem se bavíte s tátou. Takže můj vztah s ním byl v mnoha věcech jakoby čistej, jasný. Já nemám nedořešený věci s ním. Já jsem si to stihla opravdu s ním jakoby užít, zažít, vyříkat, pohádat se, usmířit se, všechno. Pro Eťu to je asi náročnější v tom, že jí to chybí. Jí chybí věci, na které se ho třeba nestihla zeptat a tak dále. Takže pro ní to objevování bylo hrozně důležitý. Já mám vlastně pocit, já jsem si i spoustu věcí jako nechala pro sebe. Já to neumím sdílet jako Eťa. Já mám věci, které nechci ani sdílet třeba z veřejnosti. Ani to neumím. Ale ten film je prostě její nějaká výpověď a její i nějaká láska k tomu tátovi, kterou prostě takhle ona zhmotňuje a asi si ji ještě tak jakoby doluje, i když ten táta tady není.
2: Takže dá se říct, že skrze tento dokument poznáme i vás?
1: Mně ne.
2: Nejste po tatínkovi?
1: Ne, já jsem po tatínkovi, myslím hodně, ale jako já se jakoby bráním, jo? Já se bráním, já se skrývám, ale ono i to skrývání vlastně vypovídá o tom, co vlastně jste, takže, ale ten film je, jako ten táta byl opravdu v něčem výjimečný a takhle, není to jako film, který by byl jenom jakože pozitivní, abyste si nemysleli, že tam budete sedět a poslouchat, tak jsme ho všichni měli rádi, jak byl jako skvělý, protože to je strašná nuda. Tam jsou i vlastně opravdu dost kontroverzní věci o něm a zároveň ten způsob, jakým právě ta Eťa o tom vypráví a jak ta rodina se k tomu staví, ke všem těm věcem, co se v té naší rodině dějou a děli, tak to je docela zajímavý. No.
0: Den v kraji. A jedeme dál. Na novinku láká letos turisty Tachov. Město zpřístupnilo dvě věže, které jsou součástí velmi zachovalého městského středověkého opevnění. Spolu s námi se tam vypravíte hned po Daliboru Jatovi.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tachov dál rozšiřuje nabídku pro turisty. Nejen, že si můžou prohlédnout zachráněnou druhou největší jízdárnu ve střední Evropě, ale i opravený zámek nebo kompletně rekonstruované náměstí. Letos v létě přichází město s další novinkou. Upozorňuje turisty na jedny z nejzachovalejších středověkých hradeb u nás. Jejich součástí je dodnes více než 20 věží. Dvě z nich jsou opravené a letos v létě také volně přístupné.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala.
2: Byla jsem tu několikrát a je to moc hezký, jako líbí se mi to.
1: Věž má střechu, jsou tady takové vyhlídkové terásky, ochozy. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: Ještě byste jim vyprávěla o historii Tachova.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a že Tachov vyplenili husiti v roce 1427.
1: Když se tak podíváme do dále.
2: Tak je vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravé straně, který je taky nádherně opravený.
1: A tamhle je rozhledna.
2: Ano, tamhle je Tachovská rozhledna a tam vedle kousek od toho takový to bílý, jak vyčuhuje z těch, tak to je husický památník.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem vydlážděným, mrknu do střílny, která je tady ve zdi, a teď do druhé zpřístupněné věže, zase po dřevěných schodech. Já jsem pořád turista, ale mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teďko odpočnout, je to tak?
3: Já si sem chodím rád odpočívat, protože mám tohle místo rád. Já hodně mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím. Mě historie baví a samozřejmě na hradby chodím docela pravidelně a často.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů vysokých věží. Proběhl jsem loni opravené Tachovské náměstí. Turistu jsem teda žádného ve všední den tady nepotkal, ale jdu na zámek. Tady určitě budou. Jsou tady, a co jich tu je? Celý autobus, dobrý den. Vy jste turistka, pravá turistka. A jak se vám líbí v Tachově?
4: Moc, jo? Je to tady krásný a jsou tady skvělí lidi.
1: Odkud jste?
4: Z Prahy.
1: Víte, že jsou tady nově letos zpřístupněné dvě věže, které jsou součástí toho unikátního opevnění těch hradeb?
4: Ne, to nám zatím nikdo neříkal.
1: No tak vám to říkám
4: ale
1: já.
4: Ale třeba až přijedeme příště.
1: Průvodkyní a kastelánkou na zámku je tady Petra Tíkalová a také jste tachovskou radní za sdružení Za lepší Tachov. Nově zvete turisty i do věží.
5: Hradební věže a vůbec hradby jako takové jsou pro mě opravdu takový velký symbol Tachova. My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. A letos jsme teda konečně rozhodli, že je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den, a to vždy od 10 do 17 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: A my na místě rozhodně nezůstaneme sedět. Naše další zastávka bude na Rokycansku. 10 000 pohledů má doma sběratelka z Volduch. Více o jejím zajímavém koníčku uslyšíte už po písničce.

0: 6:45, 2 minuty, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Také posíláte pohledy z dovolené svým příbuzným a známým. A jestli pak ten váš pohled skončí utříděný v šuplíčku či deskách, jako to dělá paní Věra Syrová z Volduch u Rokycan. Ta nikdy pohled nevyhodila, právě naopak. Všechny si je schovala a ještě získala další od přátel. No a dneska se pyšní sbírkou 10 000 pohledů různých velikostí. Reportáž natáčela kolegyně Martina Sihelská.
1: Paní Věra Syrová právě snesla do jedné místnosti spousty velkých albumů a když jedno to album otevřeme, tak jsou tam folie a v každé je nějaká pohlednice. První jsou pohlednice k svátku na Josefa. Vy sbíráte vysloveně květiny nebo i jiné?
2: I jiné sbírám. Mám je rozstříděný, tady to jsou jako k svátku, k Josefu, pak jsou tady Mařenky, k Václavovi. To jsou opravdu staré pohlednice. Pak tady mám pohlednice k MDŽ. Ty pohlednice jsou docela vzácný. Mám asi 12 albumů, zatříděno tam mám tak kolem těch 10 000 pohlednic.
1: No to je úplně neuvěřitelné. Vy máte i pohlednice třeba z nějakých různých měst, míst a podobně?
2: Ano, ano. Mám pohlednice z různých měst, pak mám Volduchy, Rokycany.
1: A máte také nějaké pohlednice třeba z ciziny?
2: Těch mám taky hodně, ale ty nemám zatříděný v albumech, ty mám zařazený zase někde jinde, Martinko.
1: Ano.
2: To vám ukážu, tadyhle.
1: Přecházíme do jiné místnosti.
2: Ano. Tohle to je plný pohledů.
1: No, je jich hodně, hodně, hodně. 5 šuplíků.
2: 5 šuplíků plných pohlednic. Tady třeba Velikonoce, těch mám taky hodně. Albumů. No, ale tady mám různý. Zkrátka 5 šuplíků plných pohledů, který nemám ještě zatříděný v albumech.
1: A to jsou všechno pohlednice velikosti prostě té klasické toho sdělníčku?
2: Ano, ano. To jsou klasické pohlednice, ale mám taky třeba i větší formát. A ty mám zase někde jinde založený, v jiných pořadačích. Je mám zatříděn zase takhle jinak.
1: Šumavá. No. A tohle vypadalo na Krkonoše vepředu.
2: Ano. Tadyhle mám zase Sněhuláky a takový ty větší pohlednice mám ještě zase tam, těch dalších.
1: Je no, a vánoční. Tady je Krkonoš se zvonečkem. Podíváme se, z jakého je roku?
2: Podíváme se.
1: Já ho se dostaneme do folie.
2: Vyndám takhle. Podíváme se, z kterého je roku.
1: Ukažte, tak. A rok odeslání je...
2: Dá se to tady přečíst?
1: No něco jako 70, je to možné?
2: To by mohlo být 70.
1: Takové jsou krásné pohlednice ze sbírky paní Věry Syrové z Volduch. Co s nimi budete dělat dál? Budete rozšiřovat sbírku?
2: Kamkoliv jedu, nebo když jede někdo, tak někam na dovolenou nebo na výlet, tak mě musí přivést 3 pohlednice.
1: Z Volduch u Rokycan, Martina Sihelská, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: 14:50 minut, desítky profesionálních i dobrovolných hasičů na Tachovsku bojují s masivním požárem pole nedaleko Kšic, který zasáhl plochu 12 hektarů. Další informace se dozvíte ve zpravodajské relaci už za 5 minut. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň se dozvíte kromě jiného reportáž o unikátní letní škole experimentální chirurgie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Hostem Českého rozhlasu bude oblíbená herečka Mrena Steinmaslová, se kterou jsme si povídali na filmovém festivalu v Karlových Varech. V seriálu Příběhy nejen šumavské zítra připomeneme známého inženýra německého původu Josefa Rosenauera, který vybudoval úžasné technické dílo, dnes známé jako Schwarzenberský kanál. A sportovní fandy možná potěší, že golman stříbrné české hokejové dvacítky z posledního šampionátu, odchovanec třemošenského Meteoru Michal Oršulák, byl draftován Detroitem Red Wings jako 79. v pořadí a může tak snít o tom, že si zahraje zámořskou NHL. Tak nejen o tom bude zítřejší vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Vše podstatné pak shrneme v pořadu Den v kraji. Naslyšenou se těší Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči na Tachovsku bojují s požárem pole na přibližně 12 hektarech plochy. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích dnes zahájilo úterní prázdninové dílny. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer přeje Štěpánka Zíková. S velkým požárem pole bojují dnes odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko obce Kšice na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. Velitel zásahu si vzhledem k rozsahu vyžádal vyhlášení třetího ze 4 stupňů požárního poplachu, informoval o tom mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Zhruba po 40 minutách se hasičům podařilo požár lokalizovat, takže se dál nešíří. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky také ke Štichovicím na severním Plzeň. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích nabízí ode dneška prázdninové dílny pro děti i dospělé. Program pokračuje pravidelně každé úterý až do konce srpna a obsahuje tvořivé aktivity inspirované historií, přírodou i muzejními sbírkami. Pokračuje mluvčí muzea Jižního Plzeňska v Blovicích Tereza Pelcrová.
2: Každé prázdninové úterý jsou dveře zámku Hradiště otevřeny všem, kdo si rádi hrají, tvoří a objevují. Začínáme vždycky v 10 a ve 14 hodin.
0: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
3: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečnosti. Obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci.

0: k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor zároveň předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť. Postupně bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer bude až polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný, odpoledne severozápadní vítr, k večeru zeslábne a biozátěž bude na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku v ulici Husova se pracuje na inženýrských sítích, vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si dovolím přihřát polívčičku za všechny klarinetisty v dechových kapelách. Pustíme si více i méně známé písně s klarinetovými mezihrami. Úvodní písničku To byla kočka nám zahrála krajanka klarinetisty Václava Hlaváčka a mezihra v ní se dá označit za ikonickou a jistě ji každý klarinetista zná. Další slavná klarinetová mezihra patří k lidovému valčíku Moje česká vlast v úpravě Ladislava Kubeše a s textem Zdeňka Beneše. Zahraje nám ho samozřejmě Veselka.

Klarinet je dřevěný dechový nástroj, který vznikl kolem roku 1700 z barokního nástroje šalimo. Postupně se k tomuto nástroji přidávaly klapky a technika hry se zdokonalovala. Dnešní podobu má klarinet přibližně od roku 1867. Má 20 klapek a 7 takzvaných brýlových klapek. Díky tomu se na něj dá hrát velmi virtuózně, například i mezihra v následující písni, podruhé vám nepovím. Hraje nám Tufaranka.

Klarinety bývají v klasických českých dechovkách zpravidla tři. 1 až 2 B klarinety, to jsou klasické nástroje, na které se učí děti na základních uměleckých školách, a k nim by neměl chybět jeden S klarinet. Ten je menší a dodává klarinetové skupině jiskru vyšších tónů. Stará, ale nestárnoucí píseň Stará lípa taktéž obsahuje klarinetovou mezihru. Poslechneme si ji od dechovky Plzeňské konzervatoře 12 stupňů Plzeň a zpívají Barbora Číšková a Jan Šimůnek.

Klarinet má v dechové hudbě spíše zdobící funkci. Vedle žesťových nástrojů se tolik zvukově neprosadí a proto vede melodii výjimečně. Důkazem jeho zkrášlující funkce je i fakt, že některé kapely mají místo klarinetů harmoniku. Často se ale stává, že si některé tyto kapely pro významnější události pozvou klarinety ku pomoci, aby z nich byla dechovka, jak se patří. To ovšem není případ Křídlovanky, která má klarinety ve stálém obsazení. Pustíme si od ní píseň Za starým kolínem z autorského CD Jiřího Pohnána. Text napsal Václav Bárta, zpívají Ivana Brožová a Jiří Škvář.

V dnešním pořadu Muziky muziky se věnujeme klarinetovým mezihrám. Teď nás čeká píseň, ve které hraje klarinet nejen mezihru, ale také v textu jednu z hlavních rolí. Napsal ji Jan Lipold a jmenuje se Dulidaj. Hrají jihočeští rodáci a zpívají Anna Číšková, Ivana Tučková a Jan Dvořák.

Když se v souhrnu podíváme na písničky s klarnetovými mezihrami, zjistíme, že jde převážně o lidové písně a nejinak tomu bude i v dalším případě. Poslechneme si polku Zahrádečka v úpravě Ády Doška, kterou nám zahraje Budvarka.

Možná by ještě stálo za to zmínit, proč je vlastně klarinet černý. Je to díky dřevu, které se k jeho výrobě používá. Dříve to bylo vzácné a drahé ebenové dřevo, které roste velmi pomalu, 60 až 200 let. Proto ho nahradilo nejčastěji grenadilové dřevo, které je někdy nazýváno jako nepravý eben. Pochází z Afriky a je velmi tvrdé a vzácné. Na závěr dnes zazní slavná rychlá polka od Zdeňka Bláhy v podání kapely Rustika klarinetisty Dalibora Bárty. Pro dnešek se s vámi loučí klarinetistka Věra Kestřánková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu se hlásí pravidelný špalíček lidových písní. Tentokrát ho věnujeme starobylému českému lidovému tanci, který je na Chocku i jinde v jeho západních Čechách známý jako dokolečka. Příjemný poslech, dobrou náladu a třeba i chuť k tanci vám od mikrofonu přeje Zdeněk Vejvoda.

Stejně jako kdykoliv v minulosti i dnes je tanec a taneční hudba neodmyslitelnou součástí lidského života. A nejrůznější taneční zábavy vždycky byly zároveň společenskými příležitostmi setkání sousedů i přespolních, předcházely námluvám, provázely svatební veselí a jistá taneční znalost byla samozřejmá od útlého mládí do pozdního věku. Jak vypadal lidový tanec na českém venkově 19. století, nám prozrazuje řada zajímavých svědectví písňových a tanečních sbírek a dalších dokumentů. Zvláštní postavení má v nich tanec zvaný do kolečka.

Slyšeli jste písně k tanci Do kolečka. Jihočeskou v podání Jiřího Ici Pospíšila a v Chodské jste jistě poznali hlas Václava Švíka. Sice zde v rozhlase nemáme výhodu televizního vysílání, ale i tak si snad s troškou fantazie můžeme společně představit podobu zmíněného tance Do kolečka. A vezmeme si na pomoc popis výtečné pozorovatelky, spisovatelky Boženy Němcové, která pobývala v letech 1845 až 1847 na Chodsku. Již tehdy ji zaujal ten temperamentní a veselý tanec Do kolečka. Božena Němcová píše: Dva chlapci se postavili se džbánem před dudáka a začali dudáckou notu. Dudák se šklebil, huslař dával nohou takt a šest chlapců si přitáhlo své tanečnice. Stojíce porůznu, chlapec vedle děvčete, s rukama nazad spletenýma, začali se podle taktu pořád na jednom místě tak hbitě a šikovně točit, že jeden od druhého ani nezavadil, ani z taktu nepřišel. To jde všecko tak čerstvě a pořádně, že se vám zdá, jako by šest vřetének jedním kolečkem se točilo.

To byl Postřekovský soubor a Konrádyho dudácká muzika. Posloucháte dnes roztančený špalíček lidových písní věnovaný tanci do kolečka. Už jsme si představili, že jde o rychlé otáčení dvojice v pevném držení, avšak bez postupu po kruhu, jako je tomu třeba při polce nebo valčíku. Je třeba dodat, že starší melodie do kolečka jsou ve třídobém taktu a nejčastěji je doprovázela takzvaná malá selská muzika, tedy trio dudy, housle, klarinet. K popisu spisovatelky Boženy Němcové přidám ještě svědectví hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha, psané v chodském dialektu. Za starých časů se nejvíc haníráči tancuválo kolečko. Napřed se obyčejně zaspíval první verš, potom muzika spustila variace ha tancuválo se. Muzika hrála často vtipnou dohrávku. Když skončila, třepli si páry do dlaní, zpěvácí si stoupli před muziku se džbankem nebo holbou piva, připíli si na zdraví, zaspívali písničku, zatupáli, zavískáli, muzika zahrála ha tancuválo se. Snad jenom dodejme, že texty tanečních písní do kolečka jsou někdy docela veselé až košilaté.

Rondo, Petroj, zase s Petroj, zrotý malý vesničky, buli vítám hezký holky, hry by míli porušky. Když jsem já tam za jednou šel, ona spala na scéně, hlavu měla z...

Nevíne uvěří, jak se znáší káčou leží, žádný neví, neuvěří, jak se znáší káčou spí. Káča lehne jako jehně, celou noc se ani nehne, žádný neví, neuvěří, jak se znáší.

Na Plzeňsku a zvláště v jižních Čechách byl tanec do kolečka oproti Chocku poněkud volnějšího tempa, houpavý a vážnější jako Krčínova krajina plná velkých rybníků. Poučenou interpretkou jihočeských kolečkových písní s typickým zdobením nápěvu takzvaným prolamováním byla vynikající zpěvačka, tanečnice a výtvarnice Zora Soukupová. Právě v jejím podání v duetu s Evou Peckovou zazní následující taneční písně Do kolečka.

tanec do kolečka, který má svoje obdoby na Moravě i na Slovensku, v německých i polských oblastech, byl až do 19. století rozšířen po celých Čechách. Zapravdu nám dávají stovky zápisů tanečních písní tohoto typu ze všech českých oblastí. Pouze samotný název do kolečka je mladší, pochází teprve ze záznamů našich obrozeneckých sběratelů. Dodnes je však tento tanec oblíbený především na Chocku, kde se bez něho neobejde žádná masopustní zábava. Milí posluchači, doufám, že vás dnešní špalíček lidových písní pěkně tanečně naladil. Ze studia Českého rozhlasu se pro dnešek loučí a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji začaly žně, sklízí se ozimý ječmen. Stovky středoškoláků nastoupily na dobrovolné vojenské cvičení. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Sklizní ozimého ječmene začaly v minulých dnech v plzeňském kraji žně, zhruba ve stejném termínu jako loni. Zemědělci ozimý ječmen zatím v kraji sklidili ze zhruba 1200 hektarů polí, což je přes 7,5% jeho celkové vyseté plochy. Dosavadní výnos je téměř 6 tun na hektar, což je více než loni na samém začátku sklizně. Celkový loňský průměrný výnos ozimého ječmene byl v kraji lehce přes 6 tun na hektar. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. První plzeňský obvod vyhlásil druhý ročník fotografické soutěže Jednička vaším okem. Vítězný snímek se objeví na titulní straně 4. letošního zpravodaje Plzeňská jednička, který vyjde 9. září. Fotografie je možné zasílat do 9. srpna. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
2: Fotografie musí být pořízené na území prvního městského obvodu. Preferujeme snímky z letošního roku. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze tří profesionálních fotografů a starostky obvodu. Vzhledem k magazínovému formátu zpravodaje jsou výhodou fotografie orientované na výšku. Rozhodující však bude především jejich kvalita, originalita a celková atmosféra.
0: Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastoupilo do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní a nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Kromě snadnějšímu nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 000 korun.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka končí na Wimbledonu v osmifinále. Po včera přerušeném duelu s Němcem Zverevem dnes prohrál 1-3 na sety. Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem jako 10.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, kránu budou srážky ustávat, nejnižší teploty 18 až 15.

0: 12 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť. Postupně bude oblačnosti ubývat odpoledne a večer na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a na horách bude 19 až 22. Povane mírný odpoledne severozápadní vítr, k večeru zaslábne a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na porouchané odstavené auto dejte pozor na dálnici D5 km 66 u Ejpovic ve směru na Rozvadov. Na místě jsou hasiči a policie. A na silnici 2/145 u Dlouhé Vsi na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu, platí tam dopravní omezení. I tam jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu, tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. V rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si můžeme
2: na nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme zde D a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, lačerat šukar šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte Oromava Keren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně, takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyášovce nedaleko Branova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj, jak jsme dělali. Putovaní, námluví, svatbu, kštiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma, na Slovensku.

0: revoluci, pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko a nejvíc byla Francie.
0: Ve Francii žijí také Romové, setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali, ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty Kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas, ale byli jsme, viděli jsme ji.
0: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii, žili jsme tam 3 roky.
0: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu, šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
0: Paní Horvátová, vy jste její spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No, já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama a je to velká Rama.
2: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimou část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak a pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal 30 minut před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem se prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem se to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mně, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zanechávam stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc sem těch těla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, který, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde, co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, a kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. Takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Mm-hmm, stále,
1: úplně?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulej týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala, ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hráli nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl, no člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšla pal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky. A když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic. A psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem mu koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem mu koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový, a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říká, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, že hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku. Potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku, a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti, a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm padesátinám? No, tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát, před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona si vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala.
1: Tak on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově. No tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takový obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dala vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stěnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stěná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
3: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
2: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, Květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombat?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marla, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všechno nový koupili.
5: A... Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: Předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si párka pobryčela to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda náš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat v práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Ordicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se skamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Třeba to je, ne, už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama někam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. S maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem, tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili, no.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marton, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru. A holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to. Když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste?
6: Ano. No, dostala jsem tři dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty tři dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. Tři roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím proč.
7: To už dál. Ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak. Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadalo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karlose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně. Sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu.
8: A tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v post.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl teďka, no. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali,
4: víš. Jo, a nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Protože jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to ze začátku moc ani nešlo ještě, tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře a nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to, pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře, říkali ještě pár chvíle, kam byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami. A ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva. Tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo. Začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídani tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabál. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v Chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. A tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: Bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to.
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout. I když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo? Taky dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly, taky byly špatný někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to. No, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je? Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No tak nějak to bylo. Prostě já jsem, oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to jako, člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel, když se jí ulevilo, tak Tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Teď v tomhle věku občas i na tohle musí přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat?
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak víš, kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou a takže my chlapi se spíš také cestujeme někde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo. Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo. No. No a už to třeba nebude na dlouho, že jo. To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě, jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Odstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechal překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže... Jím taky moc děkujem, opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím, zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí
5: on
6: něco hrát.
5: Umí záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mi udělali moc velkou radost s tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství, jak oba vnímáte lásku a za co byste tomu druhému chtěli poděkovat.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru?
5: No jak?
6: Tak já většinou vstávám dřív, u maličko už nevydržím ležet, pak stane Martin a já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: Pořád. To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče.
6: A na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu, jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, někdy by ho třeba, že jo, taky za mlada, hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletělý občas. To už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme no. Pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo. Že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit bej bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. Bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: www.zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďerová a Ester Ledecká zlaté medaile.
3: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice. Ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu. Jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci. Totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzy okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zřadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hocho, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byl zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat party a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rajče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. Hmm. A já umím, umím, umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je bašta, to je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tatí, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl taťulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky.
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
3: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tedy pravda. No,
2: klidný, klidný. Já, že jsem klidný. Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby, ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby. Lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví. Posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou káč.
3: To tady ano.
5: Ta
4: Za kolik jich chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
6: Tvář se jakoby nic.
3: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
6: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Urvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestoj to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmangote. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Urvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
7: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: Třeba ochrastěl. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
2: Sláva, to je má záchrana.
3: Ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Urvínku.
2: Je to čudo. Ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal?
4: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
3: Víš to, Urvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak, co jsem ti říkala, Urvínku?
2: La, žížala až krbičce, hopla a rybka je na hodice. Kapři líni, štěkyš pro ty

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava.
2: Ah.
1: Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: Ty nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, že? Když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
2: Ano.
3: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl. No jo.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka, tak lžičku soli, zamíchat. Hej, Danonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidžeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámoš

0: kdepak. Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
3: Ne.
0: Vidíš, Horvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Teď já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Horvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou.

0: Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vašem rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám. Já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce. A teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no, slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo.

0: jsem jí říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem slunce, blunce, blunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
1: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
0: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
1: Ivetka, a pojďte k nějaké další historce. Za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
0: No, bylo. Ano, ty děcka jsou úžasné.
1: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
0: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. Co?
1: To věřím, Ivetko.
0: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
1: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
0: Ještě no, ano. Ano, to se stávalo. Ano.
1: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
0: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá, ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
1: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste si naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlířský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, hlejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo, jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. Ale ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně, já nevím, no tak já jsem mi říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky, já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda, tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale víte, jak bych... Ale víte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci nevlegraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a zase a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. A tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na krabíř, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodin Brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale je jedna z těch hrozně hezké. Mezi mnojíma dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýco, chceš taky? Strýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to vzpomínkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbíral. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděvratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako, nemrádu, jo, no tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by byl už chtěl se nikdo jinak, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jsem se tak jako v první chvíli zarazila, říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mamin, tak já jsem se těho nemoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě. Celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak... to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrh květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koprivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: Tak to je jenom takový ty běžní hlášky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila, trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko, zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem ho. To že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali.
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a r a ř. A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a tedy a prostě a tohle to tamhle to. A teď jak ta moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíž pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak dík, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: a to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když se jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz.

0: linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60, a potom mám ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roku, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, to to myslel. Prostě není vždycky hodný před dětma něco říkat.
0: To je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno čtyřicátníci, o kterých už mluvím, jo, i ten onouček, i tato tam zdeš. A tak byli zelenině, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplnej obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška, jenom, že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal, těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to byl ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, ho vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Evi. Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu, no a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh, no a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa. A k tomu chleba a okurek. Já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle... Jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptám taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni, aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přines hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli. Oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela. A já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona těma tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívala, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, ale to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček a jednou on seděl většinou úplně večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. A on řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívat, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, prej utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Helejte, asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, Ledničku, a hodně malá cupitela a tak dále, tak já, kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem jí říkal, jsi hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a Lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly dvě hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si mám chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 1:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ofrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve 4. patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den mě přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perly, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kdesi cosi. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když se mi říká, že těm, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně, jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam, tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli, jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po víc až 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl

0: Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna tis příma.
1: Ach ovšem, koupejme se.
2: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
1: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Dura.
0: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
2: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
3: Tento způsob léta...
0: Děl v posled odvraceje se od přístroje Celziova.
3: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
2: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
3: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
0: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
2: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
4: Hej!
0: Vykřikl kanovník.
4: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
3: Budiš.
2: Děl Antonín měně tělesné držení.
3: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
0: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati, poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
4: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
3: Dobrá.
2: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
3: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá, v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
5: V Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou, výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provazem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatý, jo, netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí, no. Máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, okoune, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehinka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, To uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak
4: ale...
3: No,
4: ale bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se, ale číst jo, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak... antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega, ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila?
6: Ale ona ne, manželka vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
9: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
11: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
12: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žralok je radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večíře?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila. Ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Starej se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Ale já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy a ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jedno jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec, za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci, tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha, na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: Ale mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek?
1: Zde.
0: Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se svíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka.
1: Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
0: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.